0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: minuty před 6 hodinou na Signál rádiu Mike and the Mechanics. Za chvíli první dnešní zprávy s Honzou Navrátilem a po nich opět to nejlepší z 80. let. Belinda Carlisle, Freddie Mercury nebo Bad Boys Blue.
1: Signál rádio doprava.
0: Kvůli nehodě 3 aut je dočasně uzavřená dálnice D6 na 10. kilometru ve směru na Prahu a porouchané vozidlo přikáží na dálnici D5 na 11. kilometru na trase Praha-Rozvadov. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční ráno se 6. hodinou posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Koaliční hnutí SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti, které na začátku tohoto týdne schválila vláda. Předseda SPD Tomio Okamura chce téma otevřít na jednání koaliční rady. Podle něj ministr práce Aleš Juchelka návrh neprojednal v koaliční radě.
2: Abychom trestali, nebo aby pan ministr Juchelka z hnutí ANO vlastně tímto způsobem chtěli oni potrestat pracující lidi za to, že chvilku se ocitli v nezaměstnanosti a mají nárok na to, aby se chvilkově tedy krátkodobě o ně ten stát postaral, než si najdou případně jiné zaměstnání, tak to mi teda připadá úplně špatně. Naopak by se měli skrouhnout veškerá podpora takzvaným nepřizpůsobivým.
1: 186,1 miliardy korun, přesně taková je výše schodku letošního rozpočtu ke konci srpna. Podle ministerstva financí je deficit meziročně vyšší o 20,8 miliardy korun. Připomeňme, že za celý letošní rok stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Pátek se pravděpodobně zapíše černým písmem do historie automobilky Volkswagen. Vedení koncernu totiž na zasedání dozorčí rady nejspíš navrhne uzavření čtveřice závodů. Podle interního dokumentu výroba v továrnách v Emdenu a Cvikově by měla skončit v roce 2031, v Hanovru v roce 2032 a v Neckarsulmu v roce 2034.
0: Co se děje v regionu?
1: Rekonstrukce stropní desky nad stanicí metra Florence je u konce. Šlo o nejrozsáhlejší a nejdéle trvající investici v pražském metru. Práce tu začaly v březnu v roce 2022. Včera se tak na místo vrátili autobusy a také chodci. Práce budou nicméně ještě pokračovat na modernizaci samotného podchodu a v neveřejných částech stanice. Prostor by se cestujícím mohl otevřít ke konci letošního roku.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Gabriela Knucsonová při premiéře v hlavní soutěži Grand Slamu nepostoupila na US Open do druhého kola. S Němkou Evou Lisovou prohrála 2x3-6 a skončila také další debutantka Lucie Havlíčková. Ta stejným výsledkem podlehla Maďarce Aně Bondárové. To druhá tenistka světového žebříčku Jelena Rybakinová z Kazachstánu na úvod US Open porazila 6-3 a 6-2 domácí Theu Frodinovou. Ve druhém kole může narazit na Češku Dariu Vidmanovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude jasný, během dne ale od západu počítejme s přibýváním oblačnosti a bude zataženo, na horách se vyskytnou i přehánky. Vítr dnes zafouká západní a nejvyšší teploty přes den naměříme od 21 do 25 stupňů Celsia. Tolik první ranní zprávy, hezké ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Probudili jste se do nového dne a jestli se právě slyšíme, pak jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Teď po 6. hodině už vás ze studia všechny zdraví Jirka Svoboda. Jsme v polovině pracovního týdne, protože dneska už je středa. Věřím, že pro všechny to bude příjemný den, který vám pomůžeme zahájit tím nejlepším z 80. let. A než se stihnete rozkoukat, tak od nás budete vědět i všechno podstatné. Máme pro vás informace, které potřebujete a hudbu, kterou milujete. Tak hezkou středu a příjemný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio a dnes společně zahajujeme středu s datem 2. září. Jestli dobře počítám, tak je dnešek 145. dnem letošního roku a do jeho závěru tak zbývá přesně 120 dní. Kalendář ukazuje jméno Adéla, kterých je u nás přes 45 tisíc. Svůj den by dnes měl herec Ladislav Potměšil a narozeninových oslavenců je celá řada. Slaví například herečka a modelka Salma Hayek nebo herec Keanu Reeves a svíčky na dortu dneska svoukne také například volejbalista Jakub Veselý a nebo skokan do výšky Jaroslav Bába. Přeju jen to nejlepší. Milovníci kokosu dnes mohou oslavit Světový den kokosu nebo Světový den talentů. No a já bych klidně mohl slavit dnešní den borůvkových nanuků. Jestli na takový nanuk bude i vhodné počasí, to si prozradíme za chvíli. Přeju dobré ráno a hezkou středu.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Na Signál rádiu Freddie Mercury, já vám přeju dobré ráno. Nad Českou republikou je aktuálně skoro jasno, na východě území polojasno až oblačno a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 a 13 stupni. Například Brno, Mělník a Mladá Boleslav měří 12 stupňů, Praha a Kolín má aktuálně 13 stupňů a v Pelhřimově nebo Třebíči začíná den na 9 stupních. Přes den pak bude většinou skoro jasno nebo polojasno, ale od západu začne postupně přibývat oblačnost a zejména na horách se vyskytnou přehánky. Naměříme 21 až 25 stupňů a na jižní Moravě bude až 27. Já vám přeju krásnou středu a teď už posílám skupinu ABBA.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Krátce před 6:30 nám na Signál Rádiu zpívali Bad Boys Blue a než éter ovládne Michal David, tak vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes je první středa v měsíci, v poledne se proto po celé republice rozezní sirény, které budou znít nepřetržitým tónem po dobu 140 sekund. Prezident republiky Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě ministra školství Roberta Plagu. Mluvit mají o vzdělávací politice i rozpočtu ministerstva. Italské Benátky od dneška hostí už 83. ročník slavného filmového festivalu. Herec George Clooney na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva. V Hradci Králové začíná přestavba hlavního nádraží, s tím také startují výluky na 4 tratích, vlakové spoje nahradí autobusy. Dneškem dojde k prodloužení provozu lodní linky T-91 mezi Ústím nad Labem a Mělníkem, vyplouvat bude 2x týdně až do 2. října. Společnost Huawei dnes v Mnichově představí své nové produkty. Půjde o nové řady chytrých hodinek, tabletů, mobilů a dalších audiozařízení. V Karlových Varech bude ode dneška do neděle probíhat už 31. ročník folklorního festivalu. Nabídne vystoupení 15 souborů ze 6 zemí na celkem 13 místech ve městě. A na plochodrážním stadionu ve Slaném dnes začíná mistrovství České republiky družstev.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 2 minuty po 7:30 ladíte Signál Rádio, pojďme se podívat na silnice. Kvůli nehodě 3 aut je dočasně uzavřená dálnice D6 na 10. kilometru ve směru na Prahu, jezdí se objížďkou přes Unhošť. Kamion havaroval na D11 u exitu 84 ve směru na Hradec Králové a další kamion je ve svodidlech na D7 na 32. kilometru ve směru na Prahu. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanš ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Vy

Los Lobos a La Bamba, také dnes ráno jedeme v rytmu hitu 80. Za chvíli už čerstvé počasí nebo pár témat ze zpravodajských webů a před 7 hodinou se z hudby můžete těšit na zpěvačku Cher, zaspívá taky John Waite a nebo zpěvačka Aneka. Tak ať se vám dobře vstává a zahajuje nový den. Dnes je středa 2. září.

0: Na Signál Rádiu jsme právě vstávali se zpěvačkou Cher. Dnes ráno je nad Českou republikou skoro jasno, na východě území polojasno až oblačno a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 a 13 stupni. Například Brno, Mělník a Mladá Boleslav měří 12 stupňů, Praha a Kolín má aktuálně 13 stupňů a v Pelhřimově nebo Třebíči začíná den na 9 stupních. Přes den pak bude většinou skoro jasno nebo polojasno, ale od západu postupně začne přibývat oblačnost a zejména na horách se vyskytnou přehánky. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Tak vám přeju krásnou středu.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dobré ráno, ladíte středeční vysílání Signál Rádia. Už se tady chystá zpěvačka Aneka, ale taky jsem pro vás vybral několik témat, o kterých se dnes píše na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Česká republika získala přístup k novému superpočítači Lumi AI pro umělou inteligenci. Nachází se ve Finsku. Výzkumníci, akademici, ale i průmysloví partneři z Česka tak mají přístup k obrovskému výpočetnímu výkonu pro zpracování velkých dat i pokročilým simulacím. Několik deštivých dní a stále teplé počasí probudilo houby. Začínají růst v regionech, kde spadlo dostatek srážek. Jedná se především o okrajové části republiky a horské oblasti Krkonoš, Krušných hor nebo části Šumavy. Najít se dají kozáci, hřibovité houby a křemenáče. Podle meteorologů bylo letošní léto v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Přispěly k tomu opakované vlny veder, kdy teploty překročily i 40. Měsíc září by pak měl být podle výhledu meteorologů průměrný až nadprůměrný. Bude přibývat dnů, kdy budou velmi chladná rána s mlhami, ale teploty se mohou přes den blížit i 27 stupňům. Srážkově se má září blížit průměru. Teniska Kateřina Siniaková na US Open vyzve ve druhém kole čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou. Česká tenistka postoupila do úvodní fáze turnaje poprvé od roku 2022. A českým basketbalistkám se v Berlíně dařilo. Na generálce na mistrovství světa zvítězili nad Jižní Koreou 79-64. Je to už jejich čtvrté vítězství v pátém přípravném utkání.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Posloucháte Signál Radio. V sobotu večer jsme vám ve vysílání nabídli pravidelné signály světových hitparád 80. let a tentokrát to byl evropský žebříček ze srpna roku 1980. Zaznělo 10 největších hitů té doby, ale také písnička, kterou si John Lennon oblíbil krátce před svojí smrtí. A nabídli jsme asi největší taneční hit 80. roku i příhodu, kdy Davida Bowieho někdo urazil během natáčení videoklipu. Jestli vám tenhle díl hitparády unikl, tak se nic neděje. Dneska od 9 večer vám nabídneme její reprízu. Stojí za to si poslechnout. Teď ale přeju dobré ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: 3 minuty před 7 hodinou na Signál Radio Milan Farmer. Za chvíli už další zprávy s Honzou Navrátilem a pak opět to nejlepší z 80. let. Zaspívá Marihead, Genesis a nebo skupina Alphaville.
1: Signál Radio doprava.
0: Kvůli nehodě 3 aut je dočasně stále uzavřená dálnice D6 na 10. kilometru ve směru na Prahu. Jezdí se objížďkou přes Unhošť, ale počítejte tady se zdržením v kolonách kolem 15 až 20 minut. Záchranka zasahuje u nehody na silnici 54 u Strážovic na Hodonínsku a na dálnici D8 je na 85. kilometru ve směru z Německa na Prahu aktuálně uzavřený tunel. Kamion tady totiž zablokoval vjezd do tunelu. Signál Radio vám přeje šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. Další rozhovor nás zavede do Krkonoš mezi medvědy, kteří se sem symbolicky vrátili po 300 letech. Lucka Sinková si bude povídat s jejich ošetřovatelkou Natálí Poděbradskou, která se stará o samce Michala a samici Alici ve speciálním výběhu v Jánských lázních. Mluvit se bude o tom, jak se sem dostali, proč je jejich výběh velký jako fotbalové hřiště, nebo o tom, co dělat, kdybychom medvěda potkali ve volné přírodě. Zajímat nás bude, proč dostávají jídlo až večer, nebo co je to medvědí pamlsek. Rozhovor s ošetřovatelkou medvědů Natálí Poděbradskou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční ráno, i se 7 hodinou pro vás máme zprávy. Ministr zahraničí Petr Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomariovovou. Server Novinky.cz píše, že důvodem je sabotáž letadel na letišti v Lipsku. Zopakujme, že Německo na základě výsledků vyšetřování včera z přípravy sabotáže obvinilo právě Rusko. Prezident Volodymyr Zelenský včera varoval letecké společnosti, jejich pojišťovny a také zahraniční vlády před využíváním ruského vzdušného prostoru. Ukrajinský prezident řekl, že ruský vzdušný prostor bude de facto uzavřený. Jeho varování se týkalo také samotných letišť. Připomeňme, že kvůli ruským útokům je ukrajinský vzdušný prostor pro civilní lety uzavřen. V italských Benátkách začíná 83. ročník slavného filmového festivalu. Zlatého lva za kariéru převezme na zahajovacím ceremoniálu americký herec a režisér George Clooney.
0: Co se děje v regionu?
1: Práce na rekonstrukci Smíchovského nádraží probíhá podle plánů. Modernizace stanice má skončit na konci roku 2028 a poté bude následovat oprava samotné nádražní budovy, která by měla být hotová o 2 roky později. Aktuálně se pracuje na 3. a 4. nástupišti, kde se instalují eskalátory, přístřešky a také čekárny. Cestující se sem přesunou v říjnu.
0: Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v 5. přípravném utkání 4. vítězství. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií, v neděli je pak čeká v základní skupině D Čína a v pondělí Spojené státy americké. Trenérka Romana Ptáčková po utkání řekla.
2: Tak byl to poslední test před ostrým startem. My jsme dneska měli za úkol, že rozložíme minuty pro všech 11 hráček, ale Alena Hrušová zatím ještě odpočívá, protože měla nějaký lehký zákrok. Jsme rádi, že 11 hráček hrálo a myslím si, že měli docela vyrovnaný, možná že na káčukalnou minuty, tak ten výkon byl, řekla, solidní, než byl úplně skvělý. Určitě lepší asi první poločas, poslední čtvrtku už ta koncentrace šla lehce dolů, ale my jsme spokojeni s tím, že se fakt dneska nikdo nezranil, že jsme si vyzkoušeli, co jsme potřebovali.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku bude jasno během dne, ale od západu počítejme s přibýváním oblačnosti a bude zataženo, na horách se vyskytnou i přehánky. Vítr dnes zafouká západních směrů a nejvyšší teploty přes den naměříme od 21 do 25 stupňů Celsia. Tolik další ranní zprávy. Pokračuje Jirka a ráno na Signálu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme překročili 7 hodinu a na našich vlnách pokračuje středeční ráno s datem 2. září. Svátek proto mají Adély. Narozeniny by dnes měl herec Ladislav Potněšil a oslavencem je například herečka a modelka Salma Hayek nebo herec Keanu Reeves. Svíčky na dortu sfoukne taky volejbalista Jakub Veselý a nebo skokan do výšky Jaroslav Bába. Od nás letí velké gratulace. No a jestli pak tušíte, jak vypadal úplný začátek internetu, dozvíte se to za chvíli a přidám k tomu i další dnešní výročí. Držte dál signál, hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, máme 2. září a to byl v roce 1930 den, kdy se uskutečnil první let bez mezipřistání mezi Spojenými státy a Evropou. Pojďme si teď připomenout i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byla v roce 1996 u nás po 20 letech obnovena tradice povinné 9leté školní docházky a začaly působit vyšší odborné školy. V roce 1976 se naši hokejisté úspěšně zúčastnili prvního ročníku kanadského poháru, skončili druzí za nejlepšími kanadskými profesionály. V roce 1969 si první dva počítače na Kalifornské univerzitě v Los Angeles poprvé poslali informace mezi sebou po síti. Byl to vlastně takový první záblesk internetu. V roce 1890 se Prahou valila stoletá voda. Byly zatopeny desítky ulic, pod vodou byl celý Karlín a Libeň a došlo i k poboření Karlova mostu. A v tento den se v roce 1347 konala korunovace krále Karla IV. Poprvé si na hlavu nasadil nejznámější součást korunovačích klenotů, svatováclavskou korunu. Na ní je 96 drahokamů a 20 perel.
1: Signál rádio.

Skupina Alphaville nám zpříjemnila dnešní ráno na Signál Rádiu. Já myslím, že to ráno je celkem příjemné. Nad Českou republikou je totiž skoro jasno, na východě území polojasno až oblačno a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 a 13 stupni. To znamená, že teď ráno určitě využijeme nějaký svetřík nebo mikinu, ale odpoledne budeme moci jít klidně do triček. Přes den totiž bude většinou skoro jasno nebo polojasno. Od západu pak začne postupně přibývat nějaká oblačnost a zejména na horách se vyskytnou přehánky, ale naměříme 21 až 25 stupňů. Na jižní Moravě bude až 27. Pokračuje tedy počasí takového teplotně velmi příjemného léta.

0: S Helenou Vondráčkovou se na Signál Rádiu blížíme k půl osmém, za chvíli už depešáci, ale taky jsem pro vás vybral pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes je první středa v měsíci, v poledne se proto po celé republice rozezní sirény, které budou znít nepřetržitým tónem po dobu 140 sekund. Prezident republiky Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě ministra školství Roberta Plagu. Mluvit mají o vzdělávací politice i rozpočtu ministerstva. Italské Benátky ode dneška hostí už 83. ročník slavného filmového festivalu. Herec George Clooney na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva. V Hradci Králové začíná přestavba hlavního nádraží, s tím také startují výluky na čtyřech tratích, vlakové spoje nahradí autobusy. Dneškem dojde k prodloužení provozu lodní linky T91 mezi

0: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio Doprava.
1: A minutu po půl osmé míříme na silnice. Na pražském okruhu vás drží nehoda kamionu s osobákem na 78. kilometru ve směru k D1. Brno, silnice 41 Hněvkovského, tady u nehody dvou osobáků zasahuje záchranka a bouralo se taky na D8 na 35. kilometru ve směru na Prahu. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

Jste naladění na vlnách Signál rádia a mám na vás takovou otázku. Chtěli byste si nakoupit ve farmářské prodejně zdarma anebo ochutnat speciality z farmářských produktů v bistru? A co třeba pořídit domů nějaké sazenice do zahrady nebo do truhlíků? S námi na to můžete dost ušetřit. Dneska totiž opět budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne, ve které můžete získat poukaz na nákup v hodnotě 1000 korun na farmu Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Poukaz získáte za jedno jediné správné slovo. Naší soutěž si určitě nenechte ujít před 8:30. A mezi tím se koukněte taky na náš web signalradio.cz, kde zjistíte, co všechno farma Vraňany nabízí.

0: Na Signál Rádu nám právě dospívala Bonnie Tyler a pranostika říká, na svatého Štěpána krále je léta už na mále, což naznačuje, že horké letní počasí postupně odchází a začne se nám ochlazovat. Celkem chladným počasím začalo to dnešní ráno, při většinou skoro jasné nebo polojasné obloze měříme většinou kolem 13 stupňů, ale nebojte se, ono se oteplí. Dneska přes den bude většinou skoro jasno nebo polojasno, od západu pak začne postupně přibývat oblačnost a zejména na horách se vyskytnou nějaké přehánky. Naměříme příjemných 21 až 25 stupňů. Na jižní Moravě bude až 27. Tak vám přeju krásnou středu.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál Rádio hrajeme už 5 let.

0: Ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnili Soul Sister a před 8 hodinou to bude například Rod Stewart nebo skupina Pet Shop Boys, ale nejdříve pozvánka pro milovníky burácejících motorů. Kolega Luděk Savane Urbánek nás pozve na páteční a sobotní setkání krásných strojů u Napa Jedel.
1: Hezký dobrý den, dnes se vydáme do Ameriky, abych byl úplně přesný, do Topolné u Napa Jedel. Tam totiž Amerika míří a bude tam i mír. O víkendu se zde koná totiž sraz amerických strojů. Milovníci silných aut s bublajícími osmiválci, ale i dvouválcidové či speciály se třemi koli se mají na co těšit. Navíc tento tradiční sraz ponese odkaz míru a hnutí hippies. Start je už v pátek a počítá se s nájezdem téměř všech účastníků. Pro dobrou pohodu zahraje DJ. V sobotu dopoledne budou probíhat soutěže a ve 13 hodin vyjede kolona na spanilou jízdu směrem na Luhačovice. 18. hodina je pak znamením pro rock'n'rollový nářez kapely Papa Kult a večer zazní písně Ozzyho Osbourna. Přijďte si zařádit, okouknout staré krásné vozy, mladé dámy a zažijte neopakovatelnou atmosféru ve stylu hippie. Stylové oblečení je zde velmi vítáno, tedy pátek a sobota Topolná Bůrovce u Napa Jedel. Budeme tam, buďte tam i vy. Luděk Savana Urbánek, Brno. Ráno.

0: Nový den zahajujete se Signál rádiem a protože se nám blíží 8. hodina, tak přináším jeden příběh s velmi dobrým koncem.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Když letos v únoru dělníci pokáceli strom, který hrozil pádem, našli v jeho dutině 5 sových vajíček. Rozhodli se je vybrat a předat pražské záchranné stanici. No a tím začal několika měsíční příběh plný péče, ale také naděje. Z vajíček se nakonec vyhlíhla 4 malá soví mláďata puštíků. Ošetřovatelé je postupně vypiplali a pak umístili k dospělým sovám, aby se od nich naučila všemu důležitému pro život v přírodě. No a to se taky podařilo. Před pár dny se 4 malí puštíci rozletěli do světa a teď už mají šanci žít svůj vlastní sový život. Tohle je skutečně příběh se šťastným koncem.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádu nám krátce před 8 hodinou dospívali Pet Shop Boys a v té příští hodině to bude Bryan Adams, Ricky Poveri a nebo Taylor Dane. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: No a před zprávami jdeme na silnice. Policie vyšetřuje nehodu dvou osobáků na silnici 497 u Bílovic na Uherskohradišťku. Pozor, v Praze z Braslavy na silnici 101, tady jsou sobě dva osobáky. Praha ulice k Barandovu, tady si postojíte v koloně ve směru na Pražský okruh kvůli nehodě kamionu a po nehodě skončilo osobní auto mimo komunikaci na silnici 17 u Stojic na Pardubicku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Příjemné středeční ráno, je tu 8. hodina, sní na signálu další zprávy. A začínáme je příjemnou informací pro všechny řidiče. Silnice 1/10 u Turnova na Semilsku, kde včera odpoledne havarovala cisterna s vysoce hořlavou bionaftou, je opět průjezdná. Policie a silničáři úsek otevřeli ve 3 hodiny a 40 minut ráno. Hlavní tah od křižovatky se silnicí 1/35 směrem na Železný Brod byl zavřený více než 14 hodin. Test na rakovinu prostaty z krve postoupilo v posledních 2 letech 57% mužů mezi 50 a 69 lety. Díky jeho plošnému zavedení se od ledna 2024 podíl podařilo navýšit asi o desetinu. Zachyceno bylo přes 2000 nádorů. Zhruba třetina mužů s podezřením na nádor ale podle urologů nedorazí na další vyšetření, které by diagnózu potvrdilo a nebo naopak vyvrátilo. Na ně by se měl zaměřit bonusový mechanismus, říká to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Chceme motivovat lidi, aby se prevence účastnili, chystáme v tomto směru změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, tak aby zdravotní pojišťovny cíleně odměňovaly právě ty pojištěnce, kteří se účastní prevence, pokud zkrátka člověk splní vlastně účast na preventivních pohybách, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tak by měl dostat finanční bonus.
1: Po více než 9 měsících plavby zakotvila americká letadlová loď Abraham Lincoln v Thajsku. Jde o plavidlo, které čelilo kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Podle vyjádření thajských úřadů se loď po zastávce v Thajsku vrátí domů do Spojených států.
0: Co se děje v regionu?
3: Nová tramvajová trať z Malovanky na Strahov bude nakonec levnější, než se předpokládalo. Sdružení firem, které vzešlo z výběrového řízení, dvoukolejnou trať dlouhou 1,3 km postaví za 824,3 milionů korun, což je o téměř 196 milionů korun méně oproti předpokladu. Práce začnou na jaře příštího roku. Zprovoznění nové tratě je v plánu na podzim 2027.
0: Sport.
1: Daria Vidmanová dohrála na Grand Slamovém US Open v prvním kole. Španělce Jessice Bouzasové podlehla na betonu v New Yorku 3-6 a 4-6. Duel Nikoly Bartníkové s Egypťankou Majer Šafírovou byl nejprve kvůli dešti za stavu 6-1 pro českou hráčku přerušen a následně byl odložen na dnešní den.
0: Signál Rádio počasí.
1: I zprávy v 8 hodin doplníme pohledem na počasí. Dnešní den bude s jasnou oblohou během dne, ale od západu počítejme s přibýváním oblačnosti a bude se zatahovat a na horách se navíc vyskytnou i přehánky. Vítr dnes bude foukat od západu a nejvyšší denní teploty vystoupají na hodnoty mezi 21 a 25 stupni Celsia. Zprávy v 8 končí, pokračujeme ránem na signálu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Je krátce po 8 hodině, ladíte ráno na Signál Rádio, který vás provází Jirka Svoboda. Celkem dost Čechů plánuje vyrazit na dovolenou až na podzim a o tom budeme mluvit za malou chvíli. No a taky dostanete opět šanci vyhrát poukaz v hodnotě 1000 korun na útratu na farmě Hanč ve Vrňanech u Mělníka. Tak chystejte telefony s číslem 910 260 910, budete je potřebovat před 8:30. Teď vám všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Léto není jediným obdobím, kdy vyrážíme na dovolené. Hodně Čechů se chce vyhnout extrémním vedrům v prázdninových destinacích a tak se chystají vyrazit až na podzim. Podzimní dovolenou podle průzkumu plánujeme využít především pro tuzemské pobyty. Více nám prozradí Tereza Hofmanová z agentury Czech Tourism.
1: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotnou součástí cestovatelského roku. Lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
0: Za podzimní dovolenou plánujeme utratit méně než v létě, v průměru zhruba 8 000 korun za týden. Ať už budete kdekoliv, vždy můžete mít u sebe Signál Rádio, a to díky mobilní aplikaci.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Středeční ráno trávíte se Signál rádiem. Začátek září dokáže být, co se počasí týká, docela dost rozmanitý. Například v pražském Klementinu 2. září v roce 1959 naměřili pouhých 7 stupňů, ale naopak v roce 1781 bylo 31,5 stupně. My se dneska budeme pohybovat na příjemných hodnotách, přes den bude většinou skoro jasno nebo polojasno, od západu pak začne postupně přibývat oblačnost a zejména na horách se vyskytnou přehánky. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. No a ve čtvrtek bude počasí vypadat téměř jako přes kopírák. Já věřím, že vás teď potěší zpěvačka Taylor Dane.

0: Ladíte ráno na Signál Rádiu, už se blížíme k 8:30 a tím také ke slíbené soutěži. Jakmile nám zaspívá kapela Vidějek, začněte vytáčet číslo do studia 910 260 910. Ve hře je poukaz na farmu Vraňany, ale ještě tady mám pár zajímavých témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Česká republika získala přístup k novému superpočítači Lumi AI pro umělou inteligenci. Nachází se ve Finsku. Výzkumníci, akademici, ale i průmysloví partneři z Česka tak mají přístup k obrovskému výpočetnímu výkonu pro zpracování velkých dat i pokročilým simulacím. Několik deštivých dní a stále teplé počasí probudilo houby. Začínají růst v regionech, kde spadlo dostatek srážek. Jedná se především o okrajové části republiky a horské oblasti Krkonoš, Krušných hor nebo části Šumavy. Najít se dají kozáci, hřibovité houby a křemenáče. Podle meteorologů bylo letošní léto v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Přispěly k tomu opakované vlny veder, kdy teploty překročily i 40. Měsíc září by pak měl být podle výhledu meteorologů průměrný až nadprůměrný. Bude přibývat dnů, kdy budou velmi chladná rána s mlhami, ale teploty se mohou přes den blížit i 27 stupňům. Srážkově se má září blížit průměru. Teniska Kateřina Siniaková na US Open vyzve ve druhém kole 4-násobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou. Česká tenistka postoupila do úvodní fáze turnaje poprvé od roku 2022. A českým basketbalistkám se v Berlíně dařilo. Na generálce na mistrovství světa zvítězili nad Jižní Koreou 79-64. Je to už jejich čtvrté vítězství v pátém přípravném utkání.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádu nám zpívala kapela Vidě, která v listopadu vystoupí v Praze, ale teď už je na čase, abyste vytočili číslo do našeho studia 910 260 910, budeme totiž soutěžit.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Také dnes máte šanci vyhrát poukaz v hodnotě 1000 korun, který můžete utratit na farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Tam si vyberete z obrovského množství čerstvého ovoce a zeleniny, ale také i dalších farmářských výrobků. Seženete tam dokonce i sazenice a třeba svůj hlad anebo chutě na sladké zaženete ve zdejším bistru. Někdo se nám dovolal, tady je Jirka Signál Rádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Martin.
0: Martin, odkud nám voláte?
2: Loun.
0: Z Loun, no tak to nebudete mít, když tak na farmu Vraňany úplně daleko, kdybyste náhodou vyhrál. Mimochodem, oni dneska ráno zveřejnili na svém Facebooku fotku úžasných jahodových řezů a když se tady na ní dívám, tak mi tečou sliny, budu tam muset vyrazit. Máte rád sladké?
2: Ano, mám rád.
0: Tak pojďme ale k soutěži. Na farmě Vraňany v těchto dnech taky probíhají samozběry cibule na zimní uskladnění. A já se ptám, má cibule léčivé účinky, ano nebo ne?
2: Ano.
0: To asi nebylo úplně těžká otázka. Ano, cibule působí antibakteriálně, její silice třeba usnadňují vykašlávání a také prý pomáhá snižovat hladinu cholesterolu. No tak už abyste začal plánovat výlet do Vraňan.
2: No paráda.
0: Paráda. A jak jste strávil letošní léto?
2: Letošní léto byl jsem na dovolené v Chorvatsku a super.
0: No výborně, tak teď si prodloužíte léto čerstvým ovocem a zeleninou ještě z Vraňan. Super. Ještě nezavěšujte, mějte se dobře a naslyšenou. Tak dneska to šlo jako po drátkách. Další poukaz do Vraňan je rozdaný. Ještě budete mít šanci ho vyhrát zítra a v pátek, tak své štěstí zkuste určitě opět touto dobou. No a taky koukněte na podrobnosti na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádu na minutu před půl devátou dospívala Whitney Houston a už se tady chystají i Erasure, Bruce Springsteen nebo Bonnie M.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D6 na 2. kilometru. Dvě osobní auta jsou v sobě na silnici 38 u obce Polabec u Poděbrad na Nymbursku. Je to se zraněním a zřejmě také s únikem provozních kapalin. A Praha Štěrbohovská ulice, tady brání provozu nehoda osobního a nákladního auta. Přejeme šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Jestli máte rádi dobré jídlo a pití, pak byste si neměli nechat ujít tradiční bítešské hody ve Velké Bíteši. Všechno začne už dnes a potrvá do 9. září. Každý den je trochu jiný program, ale určitě se můžete těšit na otevřené mázhausy a sklípky, čerstvý burčák, ale taky kolotoče nebo stánky. Myslím, že to je skvělý způsob, jak si užít začátek měsíce září. Jinak další tipy, kam vyrazit, najdete na našem webu signalradio.cz a taky v naší mobilní aplikaci. Love.

0: Na signálrádu Katrina and the Waves. Dnes bude celkem příjemně, máme před sebou většinou skoro jasný až polojasný den, ale od západu postupně začne přibývat oblačnost a na horách se mohou vyskytnout třeháňky. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Ve čtvrtek bude počasí vypadat prakticky úplně stejně. Ze začátku polojasno, postupně během dne přibývání oblačnosti až na zataženo a objeví se slabý déšť. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě opět až 27. V pátek pak bude obloha většinou polojasná, na severovýchodě území zatažená s občasným deštěm a teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů a na jihu Moravy může být až 30 stupňů Celsia. No a potom přijde zatažená a deštivá sobota s teplotami do 25 stupňů. V neděli už zase polojasno a naměříme také do 25 stupňů Celsia, takže žádné extra velké výkyvy nás nečekají.
1: Už 5 let vám na Signál Rádiu hrajeme ty nejlepší osmdesátky.

0: Hudební legenda Bruce Springsteen v ranním vysílání Signál rádia. Za chvíli Boniem nebo Elton John, ale ještě jeden sportovní tip. I když jsou prázdniny za námi, tak některé plážové aktivity pokračují. Kolega Honza Navrátil nás pozve na mistrovství České republiky v plážovém volejbalu.
1: Hezký den, pokud si chcete alespoň na chvilku dopřát ještě trošku letní atmosféry, tak se od pátku až do neděle vypravte do Beach Clubu Ládví. Právě tady totiž proběhne mistrovství České republiky v plážovém volejbalu, které přivítá 16 nejlepších mužských i ženských dvojic. Nabídne 3 dny beach volejbalu na hlavním kurtu a také na doprovodných plochách. Mimochodem, domácí titul bude obhajovat mistr světa a také olympionik Ondřej Perušič. Finálový den je neděle. 4 nejlepší týmy odehrají semifinálové zápasy, dále boje o třetí místo a finále pak na hlavním kurtu. Chystá se i doprovodný program v rámci rodinné fanzóny Taťka Fest, takže váš víkend může být klidně o sledování beach volejbalu. Tak se do Ládví vypravte. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, tak si představte, že v Česku vzniká nová, naprosto unikátní stavba. V Rožnově pod Radhoštěm budují kulturní centrum, které bude největší dřevostavbou svého druhu v Česku. Uvnitř bude sál s kapacitou 600 míst. Víc prozradí starosta Rožnova Jan Kučera.
1: Architektura této stavby je jedinečná a dosahuje ambicí kulturního centra pro krajské město. Museli jsme překonat plno výzev, ale dneska jsme v okamžiku, kdy víme, že kulturní centrum dostavíme ho kvalitně a pro Rožnov to bude znamenat nové srdce kultury.
0: Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm bude energeticky pasivní dřevostavbou a s jejím dokončením se počítá v závěru příštího roku.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: Tři minuty před 9. hodinou Maggie Rayleigh Every Single Heartbeat. Tím také uzavíráme dnešní ráno na Signal Radio s datem 2. září. Pokračovat budeme dál zprávami a po nich opět budeme hrát to nejlepší z 80. let. Status Quo, Simple Minds a nebo zpěvák Falco.
1: Signal Radio, doprava.
0: Osobní auto s autobusem se srazily na silnici 13 u Chlumce na Ústecku. Příjezd do Prahy po dálnici D6 na 2. kilometru zdržuje nehoda auta s autobusem a porouchané auto překáží na dálnici D4 na 43. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: Další rozhovor nás zavede do Krkonoš mezi medvědy, kteří se sem symbolicky vrátili po 300 letech. Lucka Sinková si bude povídat s jejich ošetřovatelkou Natálií Poděbradskou, která se stará o samce Michala a samici Alici ve speciálním výběhu v Janských lázních. Mluvit se bude o tom, jak se sem dostali, proč je jejich výběh velký jako fotbalové hřiště, nebo o tom, co dělat, kdybychom medvěda potkali ve volné přírodě. Zajímat nás bude, proč dostávají jídlo až večer, nebo co je to medvědí pamlsek. Rozhovor s ošetřovatelkou medvědů Natálií Poděbradskou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dneskou středu s datem 2. září posloucháte Signál Rádio a opět po hodině také další zprávy. Na zločiny spáchané v opilosti by mohly soudy nahlížet přísněji. Přísnější tresty plánuje rezort spravedlnosti, který chystá novelu trestního zákoníku. Tu plánuje představit už letos na podzim. Deště, které přešly přes Česko v minulých dnech, na sucho nestačily. Půdní sucho ve spodní vrstvě půdy 40 až 100 cm v Česku stále trvá, a to hlavně na Moravě a v hlubších vrstvách půdy. V nejbližších dnech se neočekávají žádné vydatné srážky, pouze v pátek a v sobotu by mohlo zapršet, podle meteorologů ale nijak výrazně. Epidemie eboly si v Kongu vyžádala už přes 3000 obětí. Tamní úřady podle agentury DPA evidují 3007 mrtvých. Dosud se nakazilo přes 6000 lidí.
0: Co se děje v regionu?
1: Zájem o provozování vlaků na takzvaném posázavském Pacifiku má čtveřice dopravců. Do tendru se přihlásily České dráhy, Arriva, RegioJet a také Leo Express. Nyní budou probíhat jednání, na jejichž konci dopravci předloží své konečné cenové nabídky. Vítěz pořídí 13 vlaků, které bude od roku 2030 provozovat na posázavském Pacifiku po dobu 15 let.
0: Sport.
1: Odložené utkání mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu, a to ve středu 14. října od 18 hodin. Původně se měl zápas v Dělíčku hrát minulou sobotu. A odložená utkání 5. kola první fotbalové ligy mezi Jabloncem a Ostravou a Hradcem Králové a Plzní se odehrají ve středu 9. září. Zápas na severu Čech bude mít výkop v 17 hodin. V Hradci Králové se bude začínat o 2 hodiny později.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I ve zprávách v 9 hodin pro vás mám pohled na počasí. Dnešní den bude s jasnou oblohou, během dne se ale od západu bude zatahovat a na horách se vyskytnou přehánky. Vítr fouká západní a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik další zprávy. Hezké dopoledne se Signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Krátce po 9. hodině ladíte Signál Rádio. Začíná nám středeční dopoledne a dneska už máme 2. září. V roce 1995 se Michael Jackson stal první, jehož single debutoval na prvním místě americké hitparády. Bylo to s baladou You Are Not Alone, kde si ve videoklipu zahrál se svojí tehdejší ženou Lizou Marie Presleyovou. Více z hudební historie už za chvíli, tak zůstaňte v dosahu našeho vysílání. Já jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál rádiu se pomalu rozjíždí středeční dopoledne a za malou chvíli už se mikrofonu ujme kolega Lukáš Bláha. Ten nás provede hudební historií 2. zářijového dne.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Rozjíždíme je 2. září 1970. Zatím neznámá artrocková kapela Genesis si tenkrát dala do časopisu Melody Maker inzerát na bubeníka. Přihlásil se mimo jiné 19-letý Phil Collins, který prošel výběrem taky díky tomu, že hrál na perkuse na legendární desce George Harrisona All Things Must Pass.

Za druhou vzpomínkou míříme do 2. září 1995. You Are Not Alone v podání Michaela Jacksona se stala premiérovou skladbou, která debutovala rovnou na vrcholu americké prodejní hitparády Billboard Hot 100. Ve videu byli král popu a jeho manželka Liza Marie Presley, dcera jiného krále, a to rock'n'rollu, zachyceni tak, jak je pán Bůh stvořil.

Víme letopočtem 2013, kdy Elton John obdržel jako vůbec první cenu Brit Icon pro umělce, kteří mají trvalý dopad na britskou kulturu. Ciru Eltonovi ji předal jeho přítel Rod Stewart a nazval ho druhým nejlepším rockovým zpěvákem všech dob, pochopitelně hned po něm.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Dnes máme Světový den kokosů, což je výjimečná rostlina. Přezdívá se jí strom života, protože z kokosu můžeme využít prakticky každou jeho část. Skvělé je kokosové mléko, ale také kokosová voda, která je bohatá na draslík a hořčík. V kuchyni možná používáte kokosový olej, no z vláken se dělají třeba lana nebo rohošky. Používají se taky v pěstebních substrátech. Z kořápky se zase dají využít jako palivo a listy nebo dřevo jako stavební materiál. Prostě kokos má skutečně všestranné využití a tak si svůj světový den v kalendáři určitě zaslouží.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé

0: Zpěvačka Sandra v dopoledním vysílání Signál rádia. V dalších minutách to bude kapela Queen nebo Madonna, ale ještě se s kolegou Lubošem Dvořákem vydáme na návštěvu Hradu Okoř.
1: Píseň o Hradu Okoři zná každý. Poslední prázdninový víkend jsme společně s vnučkami prověřili pravdivost textu písně. Doba vzniku a ani autora se už nepodaří zjistit. Je to klasická táborová písnička, tedy trampského životního stylu, který vznikl po první světové válce. Dodnes jsou na dohled hradu dvě chatové osady, Colorado a Višňovka, kde už nejsou totemy z ohništi a z chatiček jsou už větší haciendy. Ona i historie hradu připomíná furianství. Hrad vystavil bohatý pražský elitář František Rokycanský. Chtěl dokázat šlechtě, že i měšťan si může postavit hrad. Bohatí patriciové si v té době nechávali stavět honosná sídla v blízkosti Prahy, aby ukázali, že na to mají. Dnes se o zříceninu stará obec. Vstupné, parkování, pronájem louky pod hradem na kulturní akce, to vše jde do obecní pokladny a údržby. Průvodce je tu jen papírový, ale to stačí. Cest roubených stromama ku hradu Okoři je tu několik. Hlavně ta podél potoka. Krásné babí léto přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Na Signál Rádu 3 minuty před 10. hodinou ještě míříme na silnice. Policie vyšetřuje nehodu na silnici 35 u Jeřmanic na Liberecku. Brno ulice Hladíková, tady vás drží nehoda dvou osobáků. Bouralo se v Praze na Cínovecké ve směru z centra a ještě jednou Praha, tentokrát křižovatka ulice Plzeňská a Erbenova. Tady počítejte s nehodou dvou osobních aut. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lekkikriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné středeční dopoledne s datem 2. září přeje Lucie Sinková. Po téměř 80 letech se znovu zkoumají okolnosti smrti Jana Masaryka. Policejní odborníci dnes v Lánech exhumují jeho ostatky a podrobují je moderním kriminalistickým metodám. Masaryk zemřel v březnu 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Dodnes ale není jisté, zda šlo o sebevraždu, nešťastnou náhodu nebo cizí zavinění. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty na závažné zločiny spáchané v opilosti nebo pod vlivem drog. Připravuje proto novelu trestního zákoníku, kterou chce představit na podzim. Pachatelé by podle ministra Tejce neměli dostat mírnější trest jen proto, že se sami přivedli do stavu nepříčetnosti. Policie v jihoněmeckém Augsburgu uzavřela hlavní vlakové nádraží. Při vyšetřování ranní exploze v nedaleké pasáži tam našla podezřelý předmět. Výbuch, jehož příčina zatím není známá, lehce zranil několik lidí. Na místě teď zasahují desítky policistů.
0: Co se děje v regionu?
2: Rekonstrukce stropní desky nad stanicí metra Florence je u konce. Šlo o nejrozsáhlejší a nejdéle trvající investici v pražském metru. Práce tu začaly v březnu v roce 2022. Včera se tak na místo vrátili autobusy a také chodci. Práce budou nicméně ještě pokračovat na modernizaci samotného podchodu a v neveřejných částech stanice. Prostor by se cestujícím mohl otevřít ke konci letošního roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nejvýše nasazený Alexander Zverev z Německa v prvním kole tenisového US Open vydřel vítězství 6-4, 3-6, 6-7, 7-5 a 6-4 nad Lorencem Sonegem z Itálie. Druhá tenistka světového žebříčku, Rybakinová z Kazachstánu, na úvod porazila 6-3 a 6-2 domácí Teu Frodinovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dopoledne bude ještě většinou jasno nebo polojasno od západu, ale postupně přibude oblačnosti a později se zatáhne. Na horách se místy objeví přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 27. Na Signál Rádio opět Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dva medvědi hnědí, o kterých se psalo snad ve všech novinách, obývají výběh, který je součástí stezky korunami stromů Krkonoše v Jánských Lázních. A proto jsme si dnes do Signál Rádia pozvali na rozhovor Natálii Poděbradskou, ošetřovatelku medvědů. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Medvěd se k nám vrátil po 300 letech. Co si vlastně máme takhle pod tím představit? To je strašně dlouhá doba.
2: Hodně lidí si pod tím představí, když ten titulek čte, že vlastně medvěd hnědý se vrátil do přírody jako do volné. Mm-hmm. Ale tak to není. Je to takový jeden symbolický připomenutí, že tady ten medvěd v minulosti s námi žil. A vlastně poslední medvěd se zde v Krkonoších zabil v roce 1726. A vlastně pod stezkou korunami stromů Krkonoše tak on právě vznikl výběh, který je hodně podobný tomu jejich přirozenému prostředí. Takže to není tak, že se vlastně medvědi vrátili do volné přírody, ale chováme tam hodně podobném prostředí, jako
1: by byly jako v té by přírodě. Byly, někdo psal na internetu, že to má velikost fotbalového hřiště, ten výběh.
2: Má to 5500 metrů čtverečních, takže ano, je to hodně velký, že tam ten medvěd právě se i ztrácí hodně, takže je to sranda občas s ním.
1: Čí to byl nápad, že vlastně medvědy převezete z Vysokých Tater do Krkonoš?
2: Tak je to spolupráce hlavně té stezky korunami stromů Krkonoše a z Dolické zahrady Dvůr Králové, takže to vlastně byl všechno jejich nápad.
1: A netušíte vůbec ten prapůvod?
2: Tak je to hlavně kvůli tomu, že tady medvědi dřív byli a je to právě kvůli tomu, že se vlastně aktuálně sem velké šelmy vracejí, takže je to hlavně kvůli tomu, aby lidé mohli s těmi šelmami být nějak v kontaktu a věděli, jak se k ním když tak chovat ve volné přírodě.
1: Jak si medvědí sourozenci, jsou to sourozenci, ostatně to spousta lidí četla, Michal a Alice, zvykají na nový domov?
2: Jsou tam fakt doma, musím říct, že se tam chovají úplně přirozeně a jsou hrozně šťastní. Za to jsem jako hrozně ráda, protože jsem se bála, že to budou nějak snášet špatně. Ale první dny, co byly u nás, tak to snášeli tak trošku jako hůř, nevěděli, kde jsou, nevěděli, co mají očekávat. Ale po těch pár dní, týdnech vlastně už jsou hrozně šťastní, pochopili, že mají obrovský výběh k dispozici, můžou lézt na stromy, mají své koupaliště, své krmeliště a jsou to hrozně pohodáři, takže jsem hrozně šťastná, že takový jsou.
1: Takže třeba nežrali, jak byli z začátku takový výukaní, kde jsou, tak jak se to projevovalo?
2: No tak oni mají oba dva úplně jiné osobnosti. Michal je takový víc flegmatik, ten přišel k nám a byl úplně jako doma už od začátku. Žrál, ten tam teďka spal a všechno v pořádku. Alice je taková trošku víc paličatá, no je to holka. Takže trošku jsme tam s ní bojovali s tím, že se jí moc nelíbilo v ten vnitřní prostor, ty naše boxy. Nevěděla vůbec ty první dny, že půjdou do velkého výběhu. Myslela si, že tam bude jenom to malý zavřený, ale po pár dnech jak zjistili, že můžou mít skoro půl hektaru pro sebe, horského lesa, krkonošského krásného, tak vlastně od té doby je úplně nešťastný medvěd.
1: Vy se o ty medvědy staráte každý den. Jak to vlastně vypadá, ta práce o ně? Jak moc je náročná, co všechno musíte udělat, aby byli medvědi spokojení a vy taky? Dostanete se i do jejich velmi úzké blízkosti a nebojíte se?
2: Tak my jsme trochu přerušili režim, co byli zvyklí v Košicích. Oni tam dostávali žrádlo ráno a my jsme trochu to posunuli až na večer, aby byli trochu aktivnější přes den. A takže vlastně ráno tam s nimi nějak spolupracujeme, cvičíme, aby nějak trochu ten kontakt mezi náma byl čím dál tím lepší a lepší. Snažíme, aby nahlas reagovali, aby nás vnímali, aby nás poznali po hlase, po čichu. A jim to úplně skvěle. Chodí za náma na pohlase a na zavolání krásně přijdou a jsme v kontaktu s nima, dá se říct, jako přes malý plot. Cítím z nich takovou pohodu, klid a je to hrozně hezký.
1: Zkusila jste si je pohladit?
2: To úplně nejde, úplně pohladit. My tam máme ty vnitřní boxy, kde máme mříže, takže tak nějak jako tam s nima jsme asi nejblíž tomu kontaktu, ale ty mříže jsou dělaný tak, aby vlastně ten medvěd na nás nemohl, takže my jim krmíme jenom z ruky piškotkama a to je tak jediný. Kam se s nima dostaneme, no.
1: Mně napadá, když je převáželi, tak je museli uspat.
2: Ano, uspávali je, ale v Košicích vlastně uspali jenom aby je dostali do auta a pak vlastně v autě dostali hnedka probuzovák, protože oni nesmí být při přepravě, ale vlastně se probudili až u nás v Krkonoších a Alice teda byla ještě hodně oblblá, když přišla, takže nám nechtěla vůbec jít do boxu. To bylo asi 3 hodiny, než nám ji podařilo se jí dostat do dovnitř.
1: Tak to bylo náročné. Vzpomíná Natálie Poděbradská na Signál Rádio, ošetřovatelka medvědů v Krkonoších. Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Medvědi sourozenci Michala a Alice, o kterých se v poslední době hodně mluvilo, se v krkonošském výběžku zabydleli opravdu velmi rychle. A my tu dnes máme jejich ošetřovatelku Natálii Poděbradskou. Natálie, vy jste nám slíbila, že nám prozradíte vlastně jejich příběh.
2: Takže oni byli tři nejdříve, byli tři sourozenci, dva samci a jedna samice. Vlastně našli mezi Popradským lesem a monitorovali je pár dní a zjistili, že vlastně k ním přichází stále matka a oni už hodně byli slabé, takže se převezli do záchranné stanice v Zázrivé, kde se o ně chvilku starali, aby se dostali trochu do kondice, protože byly opravdu hodně slabé. A jelikož už vlastně byli v lidské péči, tak už nemohli jít zpátky do volné přírody, protože byli zvyklé už na tu lidskou péči. Takže se převezli do dočasného domova v Zoo v Košicích. Tam se od nich oddělili jejich bráška Hugo a našli právě domov pak u nás v Krkonoších Alice a Michal, který vlastně u nás teďkon jsou.
1: A nestejská se jim po Hugovi?
2: Já jsem u nich byla v Košicích týden, aby jsme se na trochu na sebe zvykli a tam právě říkali, že když odjel Hugo, tak Michal trošku strádal, protože byli hodně fakt partiáci, ale už po té velké době už je to úplně v pořádku a s Alicí si taky sedne, než trochu mu leze na nervy, je to ségra, zlobivá, ale už je to dobrý.
1: A proč nemohli přijít do Krkonoš všichni tři?
2: Ono to bylo kvůli tomu záchovnému programu, že koordinátor Huga přesunul do Francie.
1: Ten měl prostě jiný osud předepsaný nebo jinou cestu.
2: Ano.
1: Kolik lidí se vlastně o medvědy stará a jak vypadá jejich denní režim?
2: No, jsem jenom já a můj kolega jeden, takže jsme tam dva.
1: To vás není moc.
2: Střídáme se, no.
1: Dva
2: na dva medvědy. Střídáme se, že to je občas náročný, ale zvládáme to. Jejich režim je takový, že přes noc jsou zavřené v boxe a mají ještě prostor jít do malého výběhu, my tomu říkáme dvorek. A potom, když jdeme ráno, tak jsme chvilku cvičíme, jsme s nima v kontaktu a poté je pustíme do velkého výběhu, tam jsou celý den a až zavírají se je až večer zase zpátky na ten dvorek a do těch boxů. A večer si v klidu chodí spát do spacího boxu se slámičkou, takže jsou hodně spokojení.
1: Co všechno musí takový výběh vlastně splňovat, aby byl vhodný pro medvědy?
2: Tak asi hlavně ten prostor musí být na jednoho medvěda, by mělo být 1000 až 2000 metrů čtverečních.
1: A to jsme říkali, že splňuje.
2: Ano. Dalšího medvěda, to pak je 500 až 1000 metrů čtverečních dalších.
1: Proto samozřejmě možná nemohl Hugo, brácha. Už by to chtělo větší prostor.
2: No, třeba jo. Ale taky tam nesmí být planina, že musí to být fakt jako hodně podobný jejich přirozenému teritoriu. Musí to být horský les, kameny, hlína, tráva, stromy. Musí tam mít svoje koupaliště, svoje krmeliště, svoji klidnou zónu. Fakt už je to v dnešní době fakt těžké se takhle ty prostory
1: zařídit,
2: ano.
1: A chodí to někdo kontrolovat?
2: Tak jenom my to kontrolujeme každý den.
1: Když se otevírá restaurace, chodí hygiena, když se otevírá výběh, nevím.
2: Určitě, u nás byla veterinární správa, která tohle kontroluje a jsou hodně přísné, takže tam to proběhlo.
1: Musela to schválit prostě. Návštěvníci často píšou na internetu, že třeba přijdou a medvěda nevidí. Proč to tak je? Asi zrovna v tu chvíli baští nebo spí nebo.
2: Ano, a je to takový trošku záměr. My chceme, aby ten člověk byl takový pozorovatel v divoké přírodě.
1: Není to zoo,
2: přesně. Je to přírodní horský les, kde má ten člověk má být jako pozorovatel. Máme k dispozici i dalekohledy, aby lidé mohli medvěda takhle krásně vidět zblízka. Ale když přijdou v dobu, kdy mají zrovna klid a odpočívají pod smrčkama, tak je nevidí a nejsou aktivní a prostě nejsou to zvířata, které by tam dělali ty dokusové kousky a to ani nechceme. Jsou takzvaně na očích, takže fakt jsou v lese, jsou mezi stromy a oni jsou hodně i maskované, tím jsou hnědý a fakt tam splývají v tom lese. A my chceme, aby tam ten člověk strávil nějaký čas, aby tam strávil třeba půl dne a fakt je mohl pozorovat. A když toho medvěda zrovna nevidí, tak tam máme doprovodný program. Po celé medvědí stezce máme cedule, kde se můžou dozvědět všechno o medvědech, její etologii, ekologii, jejich roli v divoké přírodě. A vlastně to je náš záměr, aby ty lidé pochopili, proč to tak je. No.
1: Říká ošetřovatelka Natálie Poděbradská na Signál Rádiu.
0: Signál Rádiu. Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na stezce korunami stromu Krkonoše můžete z bezpečné výšky pozorovat medvědy hnědé přímo pod sebou, a sice sourozence Michala a Alici. A my tu dnes na Signál Rádiu máme jejich ošetřovatelku Natálii Poděbradskou. Natálii, co má tenhle projekt lidem ukázat nebo předat?
2: Tak určitě by měl předat, jak se téhle velké šelmě chovat v divoké přírodě, protože aktuálně se k nám velké šelmy vracejí, vidíme to na Slovensku, takže by mělo předat vlastně, aby pochopili víc tu přírodu, aby pochopili víc ty zvířata, jejich pohled. Proto tam máme ten doprovodný program, aby lidé mohli si přečíst všechno o medvědech, aby věděli. Máme tam vlastně i jak se chovat při

0: Napadení medvěda, nebo když potkáte medvěda ve volné přírodě. Hodně velké téma na Slovensku a je riziko toho, že se můžou také přijít i k nám.
1: Ono i v Beskydech vlastně svýho času, nevím, jestli ještě teď tam byly medvědi. Takže vlastně ten projekt má edukativní i ochranářský přesah, jak říkáte. No a co dělat? Určitě máte radu. Co dělat, když potkáte medvěda? Ještě když jsem pracovala ve školství, tak moje bývalá kolegyně jezdila třeba do Kanady a dokonce několikrát medvěda potkala. Tak a poradila si s ním, nebo nějak vyřešila tu situaci, že jí nenapadla, spala tam prostě v přírodě volné, jo. To ty obdivu, to nevím, jestli bych úplně dala, i když nejsem úplně strašpitel, ale tohle by asi na mě bylo moc. A pan fotograf od Karla Gotta, pan František Jirásek, taky projížděl Kanadou právě tehdy ještě s Karlem Gottem a viděl tam, tuším, grizzlyho. A vyběhl ven z auta, šel si ho fotit a všichni úplně hotoví. Tenkrát tam byla s ním paní Patrasová a její manžel Felix Slováček a báli se o něj a on, ne, v pohodě, já potřebuju fotku. A fakt se mu nic nestalo, on se ho nafotil, zase zalez do auta a odjel, jo. Takže má do dneška nádherný fotky. No ale co dělat? Tak určitě asi nefotit, jako pan Jirásek. jak se před takovým medvědem ochránit?
0: Tak no, tohle je hodně o lidech, o jak se chováme my. Když tam přijdeme jako tichý pozorovatel, tak je to větší bezpečnost, než když tam budeme nějak dávat najevo, že ho chceme nějakým způsobem ohrozit. Samozřejmě by se mělo dávat o sobě vědět a proto se říká, že máme incinkat rolničkou, aby o nás medvěd věděl, protože on, když něco slyší, nějaký nebezpečí, tak by měl utíct. 99% by se měl bát a utíct. Já to vidím u těch našich, že vlastně oni se bojí, když praskne nějaká větvička v lese, tak oni dneska zbystří a utečou. Takže oni se vyhýbají konfliktům a nechtějí ty konflikty vyvolávat. Takže to je vlastně o těch lidech, jak se k ním budou chovat. Ale když by ten medvěd zaútočil, tak jsem doporučuje lehnout na zem, zakrýt si vlastně zadní část krku a dělat,
1: že
0: nejsme žádná hrozba a že jsme mrtví, tak.
1: A proč krk? Oni jdou primárně po krku?
0: Oni jdou po krku, no, oni zakousávají právě jako dozadu do krku. Je to slabina, to asi i všichni lvi, velký jako šelmy, tak takhle vlastně jdou po tom
1: po kořisti. Takže je dobrý to udělat už, když ho zahlídneme, nebo může se stát, že uteče? To je otázka vteřin, že jo? Teď přemýšlet, jako jestli si lehnout, anebo počkat, co udělá medvěd. Asi je lepší rovnou si lehnout.
0: Jo, je to sporný. Ten medvěd si hladí svýho, jo. To prostě není, že by byl záměrně toho, že by na vás zaútočil, ale on čeká na vaše pohyby, na vaše signály, jak se k němu budete chovat. A když vidí, že nejsi žádná hrozba, to on se otočí a odejde.
1: Mm-hmm. Jak vy jste se vlastně vůbec dostala k medvědům jako ošetřovatelka?
0: No, úplně náhodou. Já jsem vlastně byla po škole. Já jsem sekla s vysokou školou tady v Praze a studovala jsem exotický zvířata. A poté vlastně se naskytla možnost, že za rok tady budou medvědi a bude to ochranářský vlastně projekt. Tak jsem toho chtěla být dneska součástí a vlastně jsem hrozně ráda, hrozně jsem vděčná za to, že tady toho můžu být součástí a že tady můžu být s nima.
1: Říká na Signál rádiu Natalie Poděbradská, ošetřovatelka sourozenců Michala a Alice, tedy medvědů z Krkonoš.
2: Posloucháte?

0: Rozhovor Signál rádia.
1: Medvěd Michal a medvědice Alica, nebo Alice? Alica.
2: Alica, my říkáme Alička.
1: Pocházejí z Vysokých Tater a my si dnes povídáme a už jste zaslechli s jejich ošetřovatelkou Natalí Poděbradskou. Tak co by si návštěvníci z medvědí stezky měli odnést?
2: Tak já doufám, že trošku pokory k přírodě a aby pochopili, že příroda má vlastně svoje pravidla a aby měli trochu respekt k přírodě, aby věděli, že vlastně v lese mají být ticho.
1: Jo, no jasně, protože v lese bychom měli být ticho, což mě právě taky často přivádí, nechci říkat vyloženě k šílenství, ale nejsem z toho úplně přešťastná, když přijedu kamkoliv do přírody a teď je tam hlahol, že jo, protože do přírody člověk jede, aby si právě od toho hlaholu odpočinul, takže souhlasím s váma, že v lese by měl být ticho. Plánujete do budoucna nějaké rozšíření nebo změny nebo na co se můžeme my návštěvníci těšit?
2: Asi aktuálně ne. My jsme teda chtěli, aby tam byly více medvědů. Máme tam i vlastně pro nich prostor a všechno, ale zatím do budoucna to není. Oni se hlavně ani nemusí sníst s dalšíma medvědama, takže do budoucna zatím nic neplánujeme.
1: To byste museli zase rozšířit, jak jsme se bavili na začátku ty prostory a bylo by to komplikované, takže se uvidí. Čeho se třeba lidé nejvíc bojí nebo naopak, co je nejvíc na stezce překvapí?
2: Tak lidé se bojí asi nejvíc útěku. V sousedství tam lidé se teda hodně báli, že nám utečou a potkají ráno vedle baráku. Ale to jsme ujišťovali už rok dozadu, že je to bezpečný a že to je dvojitý oplocení. Je tam i horizontální plot vlastně dolů, aby se nemohli podhrabat. A takže vlastně tady to je asi největší u lidí
1: strach.
2: Největší strach a největší překvapení. Asi to, když ta medvěda vidí z očí do očí, jak je tam na stromě. A hlavně si hodně lidé myslí, když ten článek viděli, že tady jsou medvědi, že to bude něco, že medvědi vlastně budou v nějakém malém zařízení, že to bude jako v okolních...
1: Že to bude připomínat zoo.
2: Že to bude připomínat zoo, protože je to vlastně i součástí zoologické zahrady. Ale když pak lidi přijdou, tak je na nich vidět, že jsou úplně nadšený. Vidí ty zvířata úplně šťastný, spokojený v tom jejich přirozeném horském krkonošském lese, kde vlastně mají, kde se žijou dole svůj život a nikdo je tam neruší.
1: Já jsem si vzpomněla, že jsem četla reakce čtenářů právě pod jedním článkem a jeden pán tam psal v souvislosti s tím strachem a s tím útěkem těch medvědů, že si počkáš, napadne sníh, který bude vyšší než ten plot, že co provedou medvědi, že určitě zdrhnou a nějaká paní tam konfrontovala ho tím, že medvědi v zimě spí, jo.
2: Ano.
1: Změnil se váš pohled třeba na medvědy nebo na přírodu od doby, co s nimi pracujete?
2: Tak mě se úplně pohled nezměnil. Já jako od malinka už k té přírodě a k těm zvířatům hodně táhnu a mám k ním hodně dobrý vztah. Takže mě se úplně nezměnil. Spíš bych chtěla, aby nějaký lidi si uvědomili, že tady s těmi velkýma šelmama můžeme žít a chci, aby ty lidi nějak, aby pochopili jejich roli v divoké přírodě. Jenom teda, když jsem viděla různé články ze Slovenska, jak medvěd hrozně...
1: Jack rozparovač.
2: Ano. A pak tady vidím ty naše ňoumy takzvaně na stezce. Samozřejmě jsou zvyklí už od malinka na lidi, ale i tak si myslím, že by byly hodný.
1: A tíhla jste od malička k medvědům, nebo jste měla tak jako to rozprostřené, že vám bylo jedno, které zvíře, že jste měla tu lásku jako pro všechny, nebo už od dětství jste zbožňovala právě médi?
2: Vůbec právě medvědi mě takhle vůbec nikdy nenapadly, že bych takhle mohla tady skončit. Já mám lásku ke všem zvířatům, jak jste právě zmiňovala, takže mě je úplně jedno, s jakým zvířatem budu pracovat, ale jsem hrozně šťastná, že můžu mít takhle s největší šelmou vlastně v Evropě pracovat a být s nima takhle v kontaktu.
1: Proč bychom se tam měli jet podívat?
2: Tak určitě je to zážitek vidět tam ty spokojený medvědy. Není to ta zoologická, je to divoká příroda a je to fakt jako silný zážitek. Některý lidi se tam třeba i ukápne jim tam slzička, protože vidějí fakt medvědy šťastný. Jsou to medvědi, který nemůžou se vrátit do volné přírody a my jim tohle můžeme dopřávat a za to jsem skutečně ráda, že tady vlastně takhle můžou být, že tady ten projekt vznikl. Takže když tam vidějí, jak jsou šťastný a to, tak je to hodně velký silný zážitek.
1: Říká ošetřovatelka medvědů Natálie Poděbradská. Tak ať se vašemu projektu daří a hlavně ať se daří medvědům a brzo se na ně přijedeme podívat.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Posloucháte Signál Radio.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné dopoledne, tady Signál Rádio a za moment osmdesátky, které vám hrajeme už 5 let, třeba s Pendou Belice, taky Jessica Flocker nebo Phil Collins. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte, kdo vyjíždíte z Prahy po dálnici D8, 16,5 km. Tady je nehoda náklaďáku s osobákem, na místě jsou záchranné složky a dálnice je částečně uzavřena, probíhají tu vyprošťovací práce. Další komplikace vás čeká na Praze 5, ulice Ostrovského, mezi křižovatkami Stroupežnického a Nádražní. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, které blokují dopravu, zdržíte se kolem 10 minut, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 2. září přejeme pěkné dopoledne všem, kteří poslouchají Signál Rádio. Jsou tu další zprávy s Lucí Sinkovou. Vláda schválila snížení podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících klesne z 80% na 65% předchozího výdělku a sníží se i její maximální výše. Změny se dotknou i lidí při rekvalifikaci nebo těch, kteří pečovali o malé děti či blízké. Stát chce díky tomu ušetřit zhruba 5 miliard korun ročně. SPD s návrhem nesouhlasí. Téměř třetina Čechů se už setkala s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý případ postihl dítě. Přesto 63% domácností neprovádí pravidelné revize elektroinstalace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Každý pátý Čech navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. V Německu vyšetřují další podezření na sabotáž. U Kolína nad Rýnem někdo způsobil zkrat v elektrické rozvodně. Policie případ vyšetřuje jako úmyslný trestný čin. Podobný incident se přitom stal i u elektrárny Jenschwalde. Německo zároveň kvůli dalším údajným ruským aktivitám zpřísňuje postoj vůči Moskvě.
0: Co se děje v regionu?
2: Stavba Vltavské filharmonie se dostala do další fáze. Praha požádala o stavební povolení na samotnou stavbu budovy a také na stavební úpravy okolí. Stavba, včetně vybavení, by měla podle odhadů vyjít na 12,3 miliardy korun a úpravy okolí pak na dalších 5 miliard. Magistrát očekává vydání stavebního povolení počátkem příštího roku. Stavět by se mělo o rok později. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti se medaile rozdávat nebudou. Trofej získají opravdu jen vítězové. Každý účastník nové globální akce pro vybranou skupinu atletů dostane speciální náramek, a to od 11. do 13. září.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dopoledne bude ještě většinou jasno nebo polojasno od západu, ale postupně přibude oblačnosti a později se zatáhne. Na horách se místy objeví přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 27. Na Signál Rádio opět Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin, 3 minuty, hezkou středu. V některých městech je velký zájem o elektrokola. Jsou dokonce místa, kde najezdili i přes 1 000 000 kilometrů. Podrobnosti za chvíli, s vámi Lukáš Frelich a Kylie Minogue. Teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Nádherné rytmy a Jessica Flocker teď s námi na Signál rádiu. V Plzni před necelým půl rokem začala fungovat služba sdílených elektrokol a mezi obyvateli města se setkala s velkým nadšením. Už ji využívá 32 tisíc stálých zákazníků, což je zhruba každý šestý obyvatel západočeské metropole. Lidé za tu dobu na kolech najezdili přes 1 000 000 kilometrů. Víc prozradí náměstek primátora Aleš Tolar.
1: My jsme čekali 1500 výpůjček denně v nějaký prognoze, no a reálně 2 až 3 tisíce. Takže to je jako dvakrát víc používané, než byla očekávka. To způsobuje jakoby ten problém nebo tu realitu toho, že ty kola jsou vypučené a stanoviště jsou prázdní. No ale já říkám, co je jako správně, jestli plný stanoviště anebo nebo v terénu. V tomhle ta studie nalhala, že ta poptávka potom fakt jako ve městě velikosti Plzně je.
0: Plzeňákům bylo původně k dispozici 300 elektrokor a teď od září už jich je 400. Časem by jejich množství mohlo vzrůst až na 700 kusů. Takže zájemci o svezení by pak nemuseli nacházet prázdná stanoviště kol.

0: Falco, takhle zní dopoledne na Signál rádiu. Všeobecně se praví, že káva je zdraví prospěšná, nicméně bylo taky zjištěno, že má ještě jednu další funkci. O co jde, nebo co bylo včera tématem pořadu Miluju Prahu, zjistíte na našem Facebooku. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát hity, co nestárnou, už za chvíli.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Kapela Elán teď okořenila náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Pretenders, Jazu nebo Cher zahraje už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Panorama, chviličku před polednem, tady je Signál Rádio. Za moment Tears for Fears, taky Baby Bird nebo skupina ABBA, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte v Praze na Černém mostě. Brixova ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel, neprůjezdný jeden jízdní pruh, takže se jezdí kvadlově a nárazově se zdržíte. Počítejte s tím a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký druhý zářijový den přeje Lucie Sinková. Podle šéfky unijní diplomacie Káji Kalasové má srpnový útok na letiště Lipsko-Hale všechny známky státem podporovaného terorismu. Kalasová to řekla před dnešním jednáním unijních ministrů zahraničí v irském Wicklow. Německo už oficiálně připsalo odpovědnost za útok Rusku. Český ministr zahraničí Petr Macinka proto předvolává ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Ministři zahraničí by dnes měli v Irsku debatovat i o reakci na útok. Případů žloutenky typu A v Česku ubývá. V srpnu jejich hygienici zaznamenali 70, což je nejméně za několik měsíců. Státní zdravotní ústav ale upozorňuje, že s návratem dětí do škol se může situace znovu zhoršit. Žloutenka A se totiž snadno šíří, hlavně v kolektivech. Letošní léto se zařadilo mezi nejsušší za posledních 60 let. V průměru spadlo jen asi 80% obvyklého množství srážek, nejméně pršelo v červenci. Sucho nejvíc potrápilo jižní Moravu, kde místy za celé léto spadlo méně než 100 mm. Naopak nejvíc srážek zaznamenali na severu Čech, hlavně v horských oblastech.
0: Co se děje v regionu?
2: Nová tramvajová trať z Malovanky na Strahov bude nakonec levnější, než se předpokládalo. Sdružení firem, které vzešlo z výběrového řízení, dvoukolejnou trať dlouhou 1,3 km postaví za 824,3 milionů korun, což je o téměř 196 milionů korun méně oproti předpokladu. Práce začnou na jaře příštího roku. Zprovoznění nové tratě je v plánu na podzim 2027. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová liga dnes nabídne dvě dohrávky. Bude u nich i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Hradec s Jabloncem si odložili své zápasy kvůli účasti v evropských pohárech a dnes oba kluby čekají dohrávky. Hradec Králové se od 18 hodin představí na hřišti Zbrojovky Brno. Jablonec hraje od 20 hodin v pražském Dělíčku proti Bohemians.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně oblačno a především na horách na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Na Moravě a ve Slezsku i jasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 28. Na signálu opět 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
4: 3 minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Technika jde neustále dopředu a nyní to můžeme pocítit i v koupelně. Poněkud kuriozní novinku představím za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připravená je Nena, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Gitarové rytmy a Tears for Fears na Signál Rádiu. Už brzy budete moci zapomenout na klasický nebo elektrický zubní kartáček. V Paříži byla totiž představena revoluční novinka. Zubní kartáček, který vidí, co v ústech děláte a sám se snaží najít místa, na která při čištění zubů zapomínáte. Má zabudovanou kameru, umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody tam, kde detekuje, že je to potřeba. Osobně nedokážu si úplně představit, že v jedné ruce držím mobil a dívám se na záběry z vlastní ústní dotiny a druhou si čistím chrup, ale na veletrhu vzbudil velký ohlas a hodně se líbí. Tak jsem zvědav, jestli se to vůbec dostane na český trh a jak to bude celé fungovat. Každopádně, pokud to pomůže ke zdravým zubům, tak jedině dobře.

0: Erasure a hitovka, která nás pořád hodně baví. Za chvíli vás pozvu na sraz amerických strojů, takže jestli máte rádi vůni benzínu a pořádný zvuk motorů, určitě si přijdete na své a do té doby budeme hrát to nejlepší z osmdesátek. Tina Turner, Sophie B. Hawkins nebo kapela U2 na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 3:15 jste se Signál rádiem. V pátek a v sobotu se u Napajedel koná setkání milovníků krásných strojů. Na místě bude i kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes se vydáme do Ameriky. Abych byl úplně přesný, do Topolné u Napajedel. Tam totiž Amerika míří a bude tam i mír. O víkendu se zde koná totiž sraz amerických strojů. Milovníci silných aut s bublajícími osmiválci, ale i dvouválci dové či speciály se třemi koli se mají na co těšit. Navíc tento tradiční sraz ponese odkaz míru a hnutí hippies. Start je už v pátek a počítá se s nájezdem téměř všech účastníků. Pro dobrou pohodu zahraje DJ. V sobotu dopoledne budou probíhat soutěže a ve 13 hodin vyjede kolona na spanilou jízdu směrem na Luhačovice. 18. hodina je pak znamením pro rock'n'rollový nářez kapely Papa Kult a večer zazní písně Ozzyho Osbourna. Přijďte si zařádit, okouknout staré krásné vozy, mladé dámy a zažít neopakovatelnou atmosféru ve stylu hippie. Stylové oblečení je zde velmi vítáno, tedy pátek a sobota Topolná Bůrovce u Napajedel. Budeme tam, buďte tam i vy. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Los Lobos, La Bamba, chvilku před 13. hodinou, tady je Signál Rádio a za moment Eruption, Paul McCartney nebo Milli Vanilli, to nejlepší z 80. let, přesně tuhle hudbu vám hrajeme už 5 let, díky, že jste s námi. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 7, zdržíte se v Těšnovském tunelu, tady je nehoda dvou osobních vozidel a neprůjezdný jeden jízdní pruh, jeďte opatrně, šťastnou cestu.

0: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Stále hezkou středu 2. zářijovou vám přeje Lucie Sinková. Policie dnes, jak už jsme vás informovali, exhumuje ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech. Zkoumání ostatku by mohlo pomoci objasnit okolnosti jeho smrti v březnu 1948, kdy zemřel po pádu z okna Černínského paláce. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
4: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství. Probíhají úkony trestního řízení, které samozřejmě nebudeme více komentovat. Budeme se vše snažit zvládnout v co nejkratší době.
3: Ministerstvo spravedlnosti chystá přísnější tresty za závažné zločiny spáchané v opilosti nebo pod vlivem drog. Novela trestního zákoníku má podle ministra Jeronýma Tejce zajistit, aby pachatelé nebyli mírněji potrestáni jen proto, že se sami uvedli do stavu nepříčetnosti. Návrh chce resort představit na podzim. Německo viní Rusko z pokusu o útok dronem na letišti v Lipsku. Dron s výbušninou tam zaměstnanec letiště objevil začátkem srpna u ukrajinského nákladního letadla. Berlín tvrdí, že útok odpovídá vzorci ruských hybridních operací v Evropě. Moskva obvinění odmítá a prezident Vladimir Putin označil německý postup za vážnou chybu.
2: Co se děje v regionu?
5: Rekonstrukce stropní desky nad stanicí metra Florencie u konce šlo o nejrozsáhlejší a nejdéle trvající investici v pražském metru. Práce tu začaly v březnu v roce 2022. Včera se tak na místo vrátili autobusy a také chodci. Práce budou nicméně ještě pokračovat na modernizaci samotného podchodu a v neveřejných částech stanice. Prostor by se cestujícím mohl otevřít ke konci letošního roku. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Slavia zveřejnila ceny vstupenek na domácí zápasy Ligy mistrů. V Praze se představí například Arsenal, ale i další evropské velkokluby. Permanentkáři si ode dneška mohou koupit zvýhodněný balíček na všechna utkání. Dodejme, že je oproti loňsku v průměru o 10% levnější.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Během odpoledne bude převážně oblačno a především na horách na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Na Moravě a ve Slezsku i jasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 28. Na signálu opět 80 s Lukášem Frélichem.
2: Signál Rádio.
6: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Dobré konce a happy endy máme rádi. Jeden takový příběh jsme vám dali dnes ráno a připomeneme si ho za moment. Tady je Lukáš Frélich a na start Elton John.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Paul McCartney a Signal Radio. Dnes ráno jste mohli slyšet příběh, který dokazuje, že zdánlivě beznadějná situace může mít dobrý konec. Přitom stačí jen trocha trpělivosti a nebýt lhostejný.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio.
2: Když letos v únoru dělníci pokáceli strom, který hrozil pádem, našli v jeho dutině 5 sových vajíček. Rozhodli se je vybrat a předat pražské záchranné stanici. No a tím začal několika měsíční příběh plný péče, ale také naděje. Z vajíček se nakonec vyhlíhla 4 malá soví mláďata puštíků. Ošetřovatelé je postupně vypiplali a pak umístili k dospělým sovám, aby se od nich naučila všemu důležitému pro život v přírodě. No a to se taky podařilo. Před pár dny se 4 malí puštíci rozletěli do světa a teď už mají šanci žít svůj vlastní sový život. Tohle je skutečně příběh se šťastným koncem.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Kapela Lucie, posloucháte Signál Radio, kde za chvíli budeme hudebně vzpomínat na nádherný duet a rok 1986. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Undercover, Sandra nebo Smokey. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi, hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní společnost Signal Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Na začátku byla kniha, v ní fotky a příběh, který inspiroval ke vzniku nádherného duetu. Zamilovaný pár během pracovní krize, to je téma velké písně, která se zrodila v Británii. Tenkrát to bylo velmi silné téma a asi i díky tomu budovala v hitparádách. Navíc se o nahrávku postarali v té době už dvě velké hudební ikony. Peter Gabriel a Kate Bush, Don't Give Up.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Phil Collins, chvilku před 14. hodinou vám společnost dělá Signál Radio, a to nejlepší z 80. let. Za chvíli Dream, Chicago nebo třeba Starship. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna na dálnici D2 na půltém kilometru. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a brání provozu. Zdržíte se v koloně asi na 10 minut. Další komplikace vás potom čeká ve středu Brna v Husově ulici. Tady osobní vozidlo srazilo cyklistu. Určitě se na nějakou chvilku přibrzdíte. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Ve 14 hodin hezké odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Jak už jsme vás dnes informovali, Evropa řeší další případ možného ruského útoku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila srpnový incident na letišti Lipsko-Halle za čin, který nese všechny známky státem podporovaného terorismu. Německo už za něj oficiálně obvinilo Rusko. Český ministr zahraničí Petr Macinka proto předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomariovovou.
2: Já hlavně si chci poslechnout nějaké vysvětlení. Zároveň také vím, že nejsem sám, kdo si předvolává ruského diplomata pro podání vysvětlení. Ty informace, které zatím máme, jsou vážné.
1: A včera došlo k dalšímu incidentu v Německu. V rozvodně v Bergheimu někdo úmyslně způsobil zkrat, který od sítě odpojil 5 bloků 2 elektráren. Úřady případ vyšetřují jako sabotáž. Dodávky elektřiny ale podle provozovatelů ohrožené nebyly. Tomáš Jiříkovský chce zpátky bitcoiny, které loni daroval ministerstvu spravedlnosti. Resort mu je ale zatím vracet nebude. Kryptoměna v hodnotě téměř miliardy korun je totiž zajištěná a podle policie pochází z trestné činnosti. Jiříkovský odvolání daru zdůvodnil nevděkem. Hasiči na Žďársku od rána likvidují lesní požár u obce Chlébské. Oheň zasáhl plochu asi 1 hektaru. Kvůli jeho rozsahu zvýšili hasiči předpolednem stupeň požárního poplachu z 2. na 3.
0: Co se děje v regionu?
1: Policie pátrá po cyklistovi, který koncem srpna v centru Prahy napadl řidiče auta. Pohádce mu dal facku a pěstí rozbil čelní sklo. Škoda přesáhla 15 000 korun. Policie zveřejnila záběry z incidentu a teď prosí veřejnost o pomoc jeho dopadením.
0: Sport.
1: Rusové se snaží vrátit na světový hokejový šampionát. Ruská hokejová federace se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti zákazu startu na mezinárodních turnajích, který potvrdila hokejová federace. O případném návratu Rusů na mistrovství světa by měl arbitrážní soud rozhodnout na konci října.
0: Signál Rádio počasí.
1: Během odpoledne bude převážně oblačno a především na horách na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Na Moravě a ve Slezsku i jasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 28. Na signálu opět 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
3: 3 minuty po 14 je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do Beach klubu a hrát budeme to nejlepší z 80. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Velká hitovka z osmdesátek, takové je signál rádio. Když začínali Genesis, dali si do časopisu inzerát. Detaily teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Rozjíždíme je 2. září 1970. Zatím neznámá artrocková kapela Genesis si tenkrát dala do časopisu Melody Maker inzerát na bubeníka. Přihlásil se mimo jiné 19-letý Phil Collins, který prošel výběrem taky díky tomu, že hrál na perkuse na legendární desce George Harrisona All Things Must Pass.

Za druhou vzpomínkou míříme do 2. září 1995. You Are Not Alone v podání Michaela Jacksona se stala premiérovou skladbou, která debutovala rovnou na vrcholu americké prodejní hitparády Billboard Hot 100. Ve videu byli král popu a jeho manželka Liza Marie Presley, dcera jiného krále, a to rock'n'rollu, zachyceni tak, jak je pán Bůh stvořil.

Končíme letopočtem 2013, kdy Elton John obdržel jako vůbec první cenu Brit Icon pro umělce, kteří mají trvalý dopad na britskou kulturu. Ciru Eltonovi ji předal jeho přítel Rod Stewart a nazval ho druhým nejlepším rockovým zpěvákem všech dob, pochopitelně hned po něm.

0: Velká hitovka z osmdesátek a Rod Stewart. Co takhle si ještě trošku užít pláže a k tomu přidat sport? Pozvánku přidám za moment, do té doby hrajeme Kamufláž, Annie Lennox nebo třeba Michael Jackson.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Ve 3:15 je s vámi Signál Rádio. Prázdniny sice skončily, ale některé plážové aktivity se ještě provozovat dají. Na mistrovství České republiky v plážovém volejbalu nás pozve Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud si chcete alespoň na chvilku dopřát ještě trošku letní atmosféry, tak se od pátku až do neděle vypravte do Beach Clubu Ládví. Právě tady totiž proběhne mistrovství České republiky v plážovém volejbalu, které přivítá 16 nejlepších mužských i ženských dvojic, nabídne 3 dny beach volejbalu na hlavním kurtu a také na doprovodných plochách. Mimochodem, domácí titul bude obhajovat mistr světa a také olympionik Ondřej Perušič. Finálový den je neděle. 4 nejlepší týmy odehrají semifinálové zápasy, dále boje o třetí místo a finále pak na hlavním kurtu. Chystá se i doprovodný program v rámci rodinné fanzóny Taťka Fest, takže váš víkend může být klidně o sledování beach volejbalu. Tak se do Ládví vypravte. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Ještě 4 minuty zbývají do 15. hodiny. Odpoledne vám společnost dělá Signál Radio, a to nejlepší z 80. let. Roxette, Laidback nebo třeba Bonnie M. Takové hity vám hrajeme už 5 let. Teď už zprávy a taky nesmí chybět informace z provozu.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po dálnici D1, 194,5 km. Tady je nehoda náklaďáku s osobákem. Obě vozidla by v současnou chvíli měla být na krajnici. Dejte tady pro jistotu nohu z plynu. Další komplikace vás čeká v Praze, konkrétně na výjezdu z Uhřiněvse po ulici Přátelství. Tady je nehoda osobního vozidla a motocyklu. Na místě jsou záchranné složky, tady se zdržíte. A další komplikace ještě je na Praze 6 v ulici GTho. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, neprůjezdný jeden jízdní pruh, takže se jezdí kivadlově, tím pádem se nárazově vytváří krátká kolona. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné středeční odpoledne přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš označil bezpečnostní incidenty v Německu za velmi vážné a podle něj je nelze brát na lehkou váhu. Ministr zahraničí Petr Macinka označil německá zjištění za alarmující a po návratu z Irska je chce projednat s českými zpravodajskými službami. Tomáš Jiříkovský může podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce odvolání miliardového bitcoinového daru státu jen komplikovat trestní řízení. Připomeňme, že Jiříkovský je obžalovaný z praní špinavých peněz. Tejce dnes řekl, že ministerstvo zvažuje další postup.
2: Ale ty bitcoiny jako takové jsou zajištěné, takže samozřejmě určitě vracet nebudeme. Myslím si, že to je jen další způsob, jak tu situaci zkomplikovat, jak možná to využít i při tom trestním řízení, které se teď koná.
1: Prezident Petr Pavel se přesně za týden, tedy příští středu, zúčastní v Oslu pohřbu norského krále Haralda V. Informuje o tom prezidentská kancelář. Po více než 20 letech neskončila služba legendárních cvičných letounů L-39C Albatros. Trojice strojů z centra leteckého výcviku v Pardubicích se s nimi při posledním rozlučkovém letu vydala nad Čechy. Albatrosy dopoledne přeletěly například nad Hradcem Králové, Čáslaví, Kolínem, Mladou Boleslaví a Prahou. Podobný rozlučkový let se minulý týden uskutečnil i nad Moravou.
0: Co se děje v regionu?
3: Nová tramvajová trať z Malovanky na Strahov bude nakonec levnější, než se předpokládalo. Sdružení firem, které vzešlo z výběrového řízení, dvoukolejnou trať dlouhou 1,3 km postaví za 824,3 milionů korun, což je o téměř 196 milionů korun méně oproti předpokladu. Práce začnou na jaře příštího roku. Zprovoznění nové tratě je v plánu na podzim 2027. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová liga dnes nabídne dvě dohrávky. Bude u nich i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Hradec s Jabloncem si odložili své zápasy kvůli účasti v evropských pohárech a dnes oba kluby čekají dohrávky. Hradec Králové se od 18 hodin představí na hřišti Zbrojovky Brno. Jablonec hraje od 20 hodin v pražském Dělíčku proti Bohemians.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo, od severozápadu ojediněle přehánky. Během noci bude ale oblačnosti ubývat. Teploty 15 až 11 stupňů Celsia. A zítra počasí oblačné, místy i polojasné. Na severu se objeví ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. Na Signál Rádiu to nejlepší z osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: 15 hodin 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Ferelich a na start posílám Modern Talking. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pohodové rytmy reggae a Signál Rádio. Před pár dny zveřejnili na Facebooku UB40 video ze svých cest mezi koncerty, na kterém nechybí dům Michaela Jacksona. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Madonna dostala od MTV opožděný dárek ke svým 68. narozeninám. Na Instagramu se pochlubila hned 11 nominacemi na letošní MTV Video Music Awards, a to včetně ocenění za umělce roku, nejlepší choreografii a nebo vizuální efekty. Výsledky budeme znát 27. září. Sítě v minulém týdnu zaplavily zprávy o Dolly Parton. Byť nebyla původně popovou hvězdou, dostala country do mainstreamu, a to i v osmdesátkách, třeba hitem 9 to 5. Kromě vzpomínek kolegů ze showbiznisu už se objevila taky zpráva o možném přejmenování letiště v Nashvillu na Dolly Parton Airport. Phil Collins pak řekl v rozhovoru pro hudební magazín Prog, že jeho kariéra rozhodně není u konce. Prý se těší 100% zdraví, přestal pít a začal cvičit. V září vydává reedici své debutové solové desky Face Value z roku 81 a nevylučuje, že po dlouhých 16 letech přijde i něco z brusu nového. A objevilo se také video, ve kterém Celine Dion přijíždí do Paříže, kde naplánovala neuvěřitelných 16 koncertů, které budou probíhat až do půlky října. Před hotelem na ní čekali davy fanoušků, se kterými se šla také osobně pozdravit. Nezapomeňte sledovat i Signál Rádio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězd.

0: Velká dáma světové pop music, to je Tina Turner a taky Signál Radio, kde připomenu naší ranní hru Ano nebo ne, soutěžní kvíz, ve kterém za jednoduchou odpověď, tedy pokud ji trefíte správně, dostanete tento týden poukaz v hodnotě 1000 korun, který uplatníte na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech. Tady z pole až rovnou do vaší kuchyně doputuje čerstvé ovoce, zelenina, taky sem můžete vyrazit na samozběr nebo ochutnat místní lahůdky v bistru a co je hodně důležité, teď na podzim se to taky bude hodit, mají tady třeba i sazenice do vašich truhlíků a zahrad. Víc podrobností najdete na našem webu signalradio.cz a zítra ráno hrajte s námi, držím palce.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Madonna La Isla Bonita v české verzi Ilona Čáková. Neptej se, víš, kde jsem, pluj přímo za nosem. Ahoj, Lukine.
1: Ano, já jsem za nosem připlul do studia, hezké odpoledne.
0: Mimochodem, vynikal jsi třeba v tělocviku na základce?
1: Ano, v některých, ale jenom oblastech.
0: Takhle, já jsem vynikal.
1: Vymykal.
0: Ne, vynikal jsem ve dvou předmětech.
1: Ano.
0: První byl tělocvik. Byl jsem asi jediný ze třídy, komu nešlo šplhat a udělat výmyk.
1: To si můžeme podat ruce, přesně. Ještě, tyhle dvě věci mi nešly. No.
0: Kozu jsem nikdy nepřeskočil, vždycky jsem zůstal viset na ní. Tak možná spousta posluchačů to taky zažila.
1: Jo.
0: A pak jsem vynikal v hudební výchově.
1: Ano.
0: Byl jsem jediný, kdo nespíval, jenom odvíral pusu.
1: Vždycky v těch refrénech, pořádně.
0: Ano,
1: Frelichu.
0: Já tě neslyším.
1: Usilovně, jít Frelichu.
0: Přesně tak. To byl taky důvod, proč třeba v pololetí první třídy jsem měl dvojku. No.
1: A nakonec, vidíš to, dotáhnul si to do rádia.
0: Dotáhnul jsem to daleko.
1: No,
0: ano.
1: Vidíš, kdyby paní učitelka tvé hudební výchovy tušila,
0: právě,
1: co v tobě dříme všechno.
0: Přesně tak. Mimochodem, dokážeš zapomínat, co jsi měl na vysvědčení v první třídě? V pololetí dávala se jedna známka.
1: Jestli myslíš jako taky to velký ten...
0: Ten bič velký.
1: Bič, měl jsem bič. No.
0: Měl jsi bič, jo? Ty jsi byl jednička.
1: No, já měl jedničku.
0: Oh.
1: A to bylo takhle, to bylo poprvé a naposled. Oh.
0: Tak já měl dvojku, no. A ta se mě držela dlouho teda. Lukáš s vámi dál po 16. Já se loučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit zítra v 11 dopoledne. Ahoj. Working.

0: Enigma z Féteru Signálu přinesla téměř k 16. za 2,5 minuty je tady. Dáme si tak nejnovější zprávy a i v příští hodině ty největší osmdesátkové pecky od Erasure, Vanessy Paradis nebo Joe Cocker.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem míříme na tuzemské silnice. Se zdržením počítejte na D1, 67. kilometr ve směru Brno. Je tam porouchané vozidlo. Nehodu máme v Praze, v Radlické ulici. Zůstává tam neprůjezdný levý pruh. A bouralo se i na Pražském okruhu. Exit 23, nájezd z D5, směr D1. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky kryky a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
3: Signál Rádio zprávy.
4: Pěkné středeční odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. 8 lidí se zranilo při dnešní srážce vlaku s vozem technických služeb u Prostějova. Zraněný je strojvedoucí, 4 cestující a 3 lidé z havarovaného vozidla. Motorový vůz po střetu částečně vykolejil. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je přerušen. Zatím podle webu Českých drah až do 18. hodiny. Většina rodičů připravuje dětem školní svačinu doma. Podle průzkumu mezi rodiči dětí od 6 do 15 let je tak chystá 85% z nich. Nejčastěji přitom řeší, aby dítěti chutnala a opravdu ji snědlo. Důležitý je i obsah a celkové složení. Za přiměřenou cenu svačiny, včetně nápoje, považuje 40% rodičů částku do 30 korun. Německé úřady identifikovaly dva podezřelé ze srpnového pokusu o útok na letišti Lipsko-Hale. Podle médií jde o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Oba jsou podle všeho mimo Německo, takže jejich zadržení není pravděpodobné. Berlín z útoku včera oficiálně obvinil Rusko. Moskva to odmítá.
3: Co se děje v regionu?
5: Zájem o provozování vlaků na takzvaném posázavském Pacifiku má čtveřice dopravců. Do tendru se přihlásily České dráhy, Arriva, RegioJet a také Leo Express. Nyní budou probíhat jednání, na jejichž konci dopravci předloží své konečné cenové nabídky. Vítěz pořídí 13 vlaků, které bude od roku 2030 provozovat na posázavském Pacifiku po dobu 15 let. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport.
4: Na dnešním programu US Open si z českých tenistů zahraje jen Jiří Lehečka. Na kurtu číslo 5 se představí jako čtvrtý v pořadí v zápase proti Britovi Tobimu Samuelovi. Zápas pravděpodobně začne s velkým zpožděním oproti plánovanému začátku ve 8:45 večer.
3: Signál Rádio, počasí.
4: V noci bude většinou zataženo, oblačno, místy se objeví přehánky, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. A zítra oblačno, zpočátku místy i polojasno. Na severu se místy objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až na 27. Na Signál Rádiu 80 a Lukáš Bláha.
3: Signál Rádio.
6: Přejcí vám parádní středeční odpoledne a zanedlouho pro vás budu mít jednu hudební zajímavost spojenou s nedávno zesnulou Dolly Parton. Počkejte si na ní a mějte příjemný poslech i díky jiné legendě, Joe Cockerovi.
3: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Dáváte si odpolední signál a pokud jste měli rádi nedávno zesnulou legendární americkou královnu nejen country Dolly Parton, pak nesu dvě zajímavé zprávy. Už na začátku příštího roku bude na Broadway poprvé k vidění muzikál pod názvem Dolly, a true original musical, který poslouží jako oslava života i kariéry této držitelky 11 cen Grammy. A pak ta druhá, připomínající přísloví, že na dobré věci je potřeba si zkrátka počkat. V tomto případě opravdu poměrně dlouho, 19. ledna 2046. Ano, slyšíte dobře, v den, kdyby se Dolly dožila rovné stovky, má být totiž otevřena schránka z její úplně poslední písní, která vyjde. Jmenuje se My Place in History a je uložena v hotelu Dollywood's Dream More ve státě Tennessee. Nezbývá, než si přát, abychom za necelých 20 let ještě byli ve zdraví u toho. Vy hned teď naštěstí slyšíte další osmdesátky. Erasure, hezké odpoledne.

0: Krátce před půl pátou ze Signál Rádia Toutou s Afrikou a tenhle kontinent není místo, kde by nejvíc rostl kokos. Absolutního vítěze bychom v tomto ohledu hledali spíš v Ázii, konkrétně jim Indie. Mluvím o tom proto, že 2. září je právě světovým dnem tohoto oblíbeného ovoce. Tak si ho klidně ještě dneska dopřejte. No a já vám za chvíli budu hrát 80kové olympiky anebo Ricka Astleyho. Dobré odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

Máte ten správný odpolední signál a naše spřízněná televize Prima dnes zveřejnila prvních 8 hráčů třetí série oblíbené reality show Zráci a zároveň oznámila, že už se chystá čtvrtá řada, kdy se na hradě Křivoklát objeví jen samé známé osobnosti. Jak si tedy povedou celebrity, uvidíme v příštím roce. Vy si poslechněte další novinky v našich zprávách v celou, tedy už za 20 minut. One morning.

0: I Sixpence, Non The Richer vám po volnách signálu přáli pohodové středeční odpoledne. Za 3 minuty od 17. hodina čekají vás tak čerstvé zprávy, které připravila Lucka Sinková a po nich Elton John, Blondie nebo Shakin' Stevens, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio, doprava.
0: A jak to jezdí teď právě na dálnici D2 na výjezdu z Brna, počekávejte zdržení kvůli porouchanému osobnímu vozidlu a havárie, které došlo v Praze v Patočkově ulici před vjezdem do Strahovského tunelu směr Vychy Pych. Tak v těchto místech určitě zvolněte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Ve středu 2. září vaším společníkem Signál Rádio zprávy pro vás má Lucie Sinková. Tresty za týrání lidí ve společné domácnosti a za týrání zvířat se zřejmě zpřísní. Návrh podpořil sněmovní právní výbor, hlasy koalice a TOP 09. O změně bude ještě rozhodovat poslanecká sněmovna. Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo stavbu obchvatu Sedlice a Hněvkova na Strakonicku. Nová přeložka silnice 1/20 odvede transitní dopravu mimo obě obce. Stavba potrvá 2 roky a vyjde na 818 milionů korun. Generální ředitel Radek Mátl k tomu říká.
2: Rozhodně jde o další důležitou stavbu na jihu Čech, protože víme, že silnice 1/20 mezi Plzní a Pískem je vysoce zatížená transitní dopravou a dneska projíždí skrz město Sedlice i skrz obec Hněvkov a tuto chvíli skutečně naším cílem je tu dopravu vytáhnout ven.
1: Sedlice na obchvat čekala desítky let. Přívalová povodeň, která koncem srpna zasáhla Nepál, si už vyžádala více než 1100 obětí a přes 3900 lidí se stále pohřešuje. Pátrání a záchranu komplikuje špatná dostupnost horských oblastí. Desítky mostů a kilometry silnic byly zničeny nebo poškozeny. Humanitární organizace ADRA už rozdala stovky sad pro nouzové přístřeší a pomoc s úpravou vody.
0: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město společně s Prahou 14 zahájili stavbu nové základní školy na Jahodnici v ulici u Hostavického potoka. Její kapacita bude 18 kmenových tříd, které pojmou 540 žáků. Ještě letos na podzim se počítá s terénními pracemi. Nové zařízení nabídne kromě učeben také jídelnu a výdejnu jídla, tělocvičnu, zázemí pro pedagogy a upravený venkovní areál. Žákům se škola otevře za 2 roky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mezi Plzní a Prahou se rozjíždí další zajímavý fotbalový přestupový příběh. Viktorka Plzeň by chtěla zpátky svého bývalého útočníka Tomáše Korého a nejraději hned. Jenže do hry výrazně vstupuje šéf Slávie Jaroslav Tvrdík a celé jednání je mnohem složitější a nezůstává jen u Korého. Slávia má totiž zájem také o jednu z opor Plzně. Přestupová rošáda mezi dvěma českými velkokluby tak může být ještě hodně zajímavá.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude většinou zataženo oblačno, místy se objeví přehánky, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. A zítra oblačno, zpočátku místy i polojasno. Na severu se místy objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až na 27. Na Signál Rádiu 80 a Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio.
4: Je mi ctí být tu s vámi a že nejen léto, ale i podzim může být pro mnoho Čechů skvělým obdobím. Zajet si na dovolenou zjistíme už za pár okamžiků. Nenechte si to ujít, teď je tu Shakin' Stevens.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál a léto pochopitelně není jediným obdobím, kdy vyrážíme na dovolené. Hodně Čechů se chce vyhnout extrémním vedrům v prázdninových destinacích a tak se chystají vyrazit až na podzim. Podzimní dovolenou podle průzkumu plánujeme využít především pro tuzemské pobyty. Více už prozradí Tereza Hofmanová z agentury Czech Tourism.
1: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v Tuzemsku. To je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku. Lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
0: Já přidávám ještě jednu statistiku. Za podzimní dovolenou plánujeme utratit méně než v létě, v průměru zhruba 8000 korun za týden. Jo, takový výlet na měsíc, to už by byla jiná cenovka. REM, Man on the Moon.

0: Za 3 minuty a kousek bude 17:30 a na Signál rádiu vás jako obvykle čeká extra hit z magneťáku plus další přísun potřebných osmdesátek v podání Phila Collinse nebo Depešáku. A taky nesmím zapomenout na dnešní oslavenkyně, jestli ještě nevečeřeli, měli by to rychle dohnat.
1: Papej, Adélko, papej, už si dlouho nic nehamala.
2: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Je s vámi stále ještě odpolední středeční signál a po Filu Collinsovi avizovaný magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dáme si v něm projekt, který se sice pojmenoval Thomas & Schubert, ovšem ve skutečnosti jej tvořili ne dva, ale tři členové. Italští zpěváci, kterým, jak už to tak v osmdesátkách na jihu Evropy fungovalo, byl vlastní žánr Italo Disco. Tohle hit z úplného konce dekády, rok 1989, jejich Malá květina, Little Flower.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ve vysílání signálu Inner Circle zvesela nás téměř dovedli k 18. hodině. Lucka Sinková už je tím pádem se mnou ve studiu, aby vám pověděla souhrn dnešních zásadních zpráv a pak si znovu dáme to nejlepší, co přinesly osmdesátky. Pointer Sisters, Mark Almond s Jeanem Pittnem nebo Frankie Goes to Hollywood budou.
1: Signál rádio doprava.
0: No jak to vypadá v provozu? Nehodu máme teď v Brně v Olomoucké ulici dvou osobních vozidel. Bouralo se i v ulici Pražské, a to v Pardubicích. A ještě počítejte s komplikacemi na dálnici D8, 8. kilometr na příjezdu k metropoli, kde je porouchané vozidlo, konkrétně odstavené osobní auto. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem. Drrr.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný středeční podvečer přeje Lucie Sinková, jsou tu další zprávy. Ministr školství Robert Plaga chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Návrh ministerstvo už několik měsíců projednává s vysokými školami. Plaga teď plánuje poslední jednání s rektory a radou vysokých škol a potom návrh chce poslat do připomínkového řízení. Alespoň to řekl po dnešní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem.
2: Tak jsem informoval pana prezidenta o tom, jak pokračuje ta práce na věcném návrhu zákona, jak tu práci máme rozfázovanou, k čemu jsme došli, jak jsou zapojeny reprezentace vysokých škol, Česká konference rektorů, Rada vysokých škol. A musím říct, že co se týká těch hlavních principů, tak mezi námi panuje shoda.
1: Téměř 2/3 Čechů chtějí, aby se vláda víc věnovala kvalitě výuky na základních školách. Naopak zrušení 9. tříd za důležité považuje jen 6% lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury Stenmark. Do Česka v posledních týdnech přichází výrazně méně mužů, kteří utíkají z Ukrajiny. Důvodem je nové evropské opatření platné od 5. srpna. Ukrajinští muži ve věku od 23 do 60 let, kteří nemají v domovské zemi splněné vojenské povinnosti, už v žádné zemi Evropské unie dočasnou ochranu nedostanou.
0: Co se děje v regionu?
3: Stavba Vltavské filharmonie se dostala do další fáze. Praha požádala o stavební povolení na samotnou stavbu budovy a také na stavební úpravy okolí. Stavba, včetně vybavení, by měla podle odhadů vyjít na 12,3 miliardy korun a úpravy okolí pak na dalších 5 miliard. Magistrát očekává vydání stavebního povolení počátkem příštího roku. Stavět by se mělo o rok později. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová liga dnes nabízí dvě dohrávky. Hradec s Jabloncem si odložili své zápasy kvůli účasti v evropských pohárech a dnes oba kluby čekají dohrávky. Hradec Králové se právě teď představuje na hřišti Zbrojovky Brno a Jablonec hraje za 2 hodiny, tedy od 8 večer v pražském Dělíčku proti Bohemians.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude většinou zataženo, oblačno, místy se objeví přehánky, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. A zítra oblačno, zpočátku místy i polojasno. Na severu se místy objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až na 27. Na Signál Rádiu 80 a Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio.
4: Lucko, díky za zprávy. 2:18 už jedeme středečním podvečerem a dnes by mimochodem bylo 81 herci Ladislavu Potměšilovi, který se nesmazatelně zapsal svou rolí v Hospodě, nebo v našich osmdesátkách Disco příběh, kde stvárnil pana Horáčka, tátu komunické učně Jirky. A když jsme u Jirky, kolega Svoboda vám zanedlouho přinese výročí pojící se s datem 2. září. Nenechte se o ně ochudit.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: přijímačích vám zní podvečerní signál a to je dobře, protože se právě teď dozvíte, co se 2. září kdy stalo důležitého.
1: Jste se Signál rádiem, máme 2. září a to byl v roce 1930 den, kdy se uskutečnil první let bez mezipřistání mezi Spojenými státy a Evropou. Pojďme si teď připomenout i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: Tento den byla v roce 1996 u nás po 20 letech obnovena tradice povinné 9leté školní docházky a začaly působit vyšší odborné školy. V roce 1976 se naši hokejisté úspěšně zúčastnili prvního ročníku kanadského poháru, skončili druzí za nejlepšími kanadskými profesionály. V roce 1969 si první dva počítače na Kalifornské univerzitě v Los Angeles poprvé poslali informace mezi sebou po síti. Byl to vlastně takový první záblesk internetu. V roce 1890 se Prahou valila stoletá voda. Byly zatopeny desítky ulic, pod vodou byl celý Karlín a Libeň a došlo i k poboření Karlova mostu. A v tento den se v roce 1347 konala korunovace krále Karla IV. Poprvé si na hlavu nasadil nejznámější součást korunovačích klenotů, svatováclavskou korunu. Na ní je 96 drahokamů a 20 perel.

0: 3 minuty chybí do půl sedmé na Signál Rádiu, jsme si hráli Mr. Broken Wings. Doufám, že vám nástup vašich ratolestí do školních lavic poněkud nepochroumal křídla. Zanedlouho si ještě zavzpomínáme na letošní prázdniny, během kterých kolega Luboš Dvořák se toulal po hradech a zámcích. To si určitě nenechte ujít, stejně jako 80kovou muziku Bad Boys Blue a nebo Wham. Hezký podvečer.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Signál silene k vašim uším. Prázdniny jsou nenávratně pryč a s nimi i letní putování kolegy Luboše Dvořáka. Završil ho nedaleko Prahy na Okoři.
1: Píseň o hradu Okoři zná každý. Poslední prázdninový víkend jsme společně s vnučkami prověřili pravdivost textu písně. Doba vzniku a ani autora se už nepodaří zjistit. Je to klasická táborová písnička, tedy trampského životního stylu, který vznikl po první světové válce. Dodnes jsou na dohled hradu dvě chatové osady, Colorado a Višňovka, kde už nejsou totemy z ohništi a z chatiček jsou už větší haciendy. Ona i historie hradu připomíná furianství. Hrad vystavěl bohatý pražský elitář František Rokycanský. Chtěl dokázat šlechtě, že i měšťan si může postavit hrad. Bohatí patriciové si v té době nechávali stavět honosná sídla v blízkosti Prahy, aby ukázali, že na to mají. Dnes se o zříceninu stará obec. Vstupné, parkování, pronájem louky pod hradem na kulturní akce, to vše jde do obecní pokladny a údržby. Průvodce je tu jen papírový, ale to stačí. Cest roubených stromama ku hradu Okoři je tu několik. Hlavně ta podél potoka. Krásné babí léto přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Radio.
1: To nejlepší z 80. let.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
5: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
6: Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne.
1: Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
7: Signál Rádio. Signál Rádio.
8: I přesně v 19 hodin s vámi za mikrofonem zůstává Lukáš Bláha. Společně si brzy povíme o závratné novince v technologii čištění našeho chrupu. Vůbec první zubní kartáček mající kameru. Počkejte si na něj a mějte pěkný středeční podvečer s muzikou z té správné dekády. Král popu nebo teď CC Catch.
7: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Ladíte podvečerní signál a pokud vás zatím nepřesvědčila možnost si váš chrup šlechtit za pomoci elektrického kartáčku, možná si vás získá ten s označením CameraJet. Jde totiž o vůbec první elektrický zubní kartáček, který má v lavici zabudovanou kameru. Umožní vám tak si prohlédnout vnitřek úst díky živému přenosu videa přes Wi-Fi do vašeho telefonu. Kamera ovšem zároveň ve spolupráci s algoritmem umělé inteligence detekuje mezery mezi zuby a proplachuje ji ústní vodou. Zatímco si tedy čistíte zoubky, CameraJet se zároveň postará o čištění mezizubních prostor. Všechny technologie se výrazně podepsaly na ceně, prodává se už i na českém trhu a výrobce za něj požaduje bez 10 korun krásných 11,5 tisíce. No ale můžete se vydat navíc i na dráhu špiona, protože v kartáčku by skrytou kameru málo kdo čekal.

0: podvečerního signál rádia Joy Touch by Touch. Za 4 minuty se ručičky na hodinách dotknou 7:30 a pokud byste chtěli slyšet nějakou vaši oblíbenou píseň nebo ji někomu věnovat se vzkazem, zanedlouho dostanete možnost v signálech pro radost. Po výzvě vytáčejte číslo 910 260 910. Do té doby ještě Falco nebo Madonna, zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Ze studia Signál Rádia moc zdravím všechny ty, kteří ještě v tuto chvíli pracují a není na to mít hodné kolegyně, které vás v tom nenechají.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Máme tady volajícího na lince 910 260 910, lépe řečeno volající, protože na druhé straně máme koho?
2: Janu.
0: Jano.
2: Turnová.
0: Turnově, takže ano. Severní Čechy. Jak se tam máte?
2: Dobře, je tady hezky.
0: Takhle to má vypadat. Co byste ráda slyšela a komu to pošleme?
2: Chtěla bych poslat písničku nějakou od Queenu svým dvou kolegyním Alče a Milence Karlový. Aby se jim ještě líp pracovalo.
0: Dobře. A vy teďka pracujete nebo máte volno?
2: Pracujeme.
0: Aha, tak doufám, že vám to tam půjde s Queenama rychle od ruky.
2: Ano, aby holky si mohly zatančit.
0: Skvělý, tak ať vám to uteče, holky. Mějte se krásně a zase někdy v éteru, těším se.
2: Taky, děkuji moc krát, nashledanou.
0: Naslyšenou.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Je 20 hodin, klidný středeční už večer, vám tak ze studia přeje Lukáš Bláha. Možná to cítíte stejně, ale jako by to bylo včera, kdy Madonna zářila s hitem Music, přitom je to na den přesně už 26 let, co si vyšláplo na vrchol ostrovního singlovního pořadí. Další hudební milníky k datu 2. září si dáme už za pár chvil, nenechte si je ujít.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Velké díky, že jste s večerním signálem a na oplátku. Pro vás máme střípky z hudební historie pro 2. září.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Rozjíždíme je 2. září 1970. Zatím neznámá artrocková kapela Genesis si tenkrát dala do časopisu Melody Maker inzerát na bubeníka. Přihlásil se mimo jiné 19-letý Phil Collins, který prošel výběrem taky díky tomu, že hrál na perkuse na legendární desce George Harrisona All Things Must Pass.

Za druhou vzpomínkou míříme do 2. září 1995. You Are Not Alone v podání Michaela Jacksona se stala premiérovou skladbou, která debutovala rovnou na vrcholu americké prodejní hitparády Billboard Hot 100. Ve videu byli král popu a jeho manželka Liza Marie Presley, dcera jiného krále, a to rock'n'rollu, zachyceni tak, jak je pán Bůh stvořil.

Končíme letopočtem 2013, kdy Elton John obdržel jako vůbec první cenu Brits Icon pro umělce, kteří mají trvalý dopad na britskou kulturu. Siru Eltonovi ji předal jeho přítel Rod Stewart a nazval ho druhým nejlepším rockovým zpěvákem všech dob, pochopitelně hned po něm.

0: Krátce před půl devátou si dáváte signál rádio a Česko čeká do konce pracovního týdne výrazný teplotní skok, zatímco zítra podobně jako dnes bude oblačnosti přibývat a na severu se ojediněle objeví slabý déšť s maximy do 25 stupňů. V pátek se obloha vyjasní a denní teploty vystoupají až k 28 a v jihomoravských okresech se rtuť teploměru zastaví až na tropických 30. Pakliže tedy můžete, spěchejte v pátek brzy na vaše chaty a chaloupky, ať si ještě užijete závan pořádného léta. A v našem playlistu vám za chvilku přivaneme osmdesátky od YouTube nebo OMD. Dobrý středeční večer.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanš ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Přesný čas 20.39, ode mě na Signál Rádiu ještě jedna sportovní aktualita. Fotbalisté z Budějovky Brno v dohrávce čtvrtého kola šance ligy zdolali Hradec Králové doma 1-0 a usadili se jako nováček na velmi překvapivé druhé příčce tabulky. O různých pořadích, ale písní to bude u nás taky. S úderem 9. večer se už můžete těšit na reprízu hitparádového speciálu s Martinem Hovorkou, který vás tentokrát vezme na úplný začátek naší oblíbené dekády, tedy co bouralo žebříčky hned v roce 1980. Tak nikam nepřelazujte, Lukáš Blaha se loučí a brzy na signálu. Ahoj!

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Posloucháte Signál Radio, dobrý večer a představte si to, my se dnes slyšíme po 200. Je to tak, 200. vydání Signálu světových hitparád. Tak něco mi to říká, když to tady propočítávám, že vlastně necelé 4 roky vysíláme tuto hudební show, tento hudební speciál, ve kterém se vracíme k hitparádám, k hitparádovým žebříčkům z 80. let. A dneska začínáme 80. úplně od začátku, protože jsme v roce 1980. Čeká nás hudební žebříček právě z tohoto roku, evropský singlový žebříček tak, jak vypadal na konci léta, na konci prázdnin před 46 lety. Jaké pak písničky se asi tenkrát hrály? Budeme si je vůbec všechny pamatovat? Tak to jsou otázky, na které vám odpovím během těch následujících 60 minut. Já jsem Martin Hovorka a jsem moc rád, že posloucháte Signál Radio.
0: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Nejvíce osmdesátek v českém éteru hraje právě Signál Radio. Dobře, že posloucháte a my právě teďka začínáme u 10. místa evropského singlového žebříčku. Tady jsou Queen a písnička, kterou jim poradil Michael Jackson, aby z ní udělali single. Detaily za malý moment, tak buďte s námi, ať se hezky poslouchá. Let's go!

autorem této písně není ani Freddie Mercury, ani Brian May, ale baskytarista John Deacon, který postavil celý hit na chytlavém zvuku písničky Good Times od diskofunkové formace Chic. Tak trošku tu melodii kapela Queen vykradla, ale já mám pocit, že jim to nikdy nikdo neměl za zlé. Ale asi zřejmě se báli, že by jim to někdo mohl omlátit vo hlavu, tak neměli úplně v plánu s tou písničkou jít do rádia a do televize, prostě chtěli jí mít jenom jako na albu, bez toho aniž by vyšla jako single. To ovšem celé změnil Michael Jackson, protože on zhlédl koncert kapely Queen v Los Angeles a v zákulisí kapelu přesvědčil, zejména Freddieho Mercuryho, protože ten Freddie na Michaela hodně dal, tak jeho přesvědčil, že jde o jasný hit pro rádia, ať s tím kurňa něco dělaj. Tak skutečně kapela Queen to jako přehodnotila a jako další single z desky, to bylo co za album, to bylo album z roku 80, deska The Game, tak to přehodnotili a vydali ještě na konci léta, na konci prázdnin písničku Another One Bites the Dust a mega hit. V tomto případě na konci srpna roku 1980 10. místo evropského singlového žebříčku. Mám tu pro vás další písničku, také je k ní ohromný příběh. Úplně teďka otočíme list a dáme si písničku Cocaine od Erika Claptona. Ta písnička vyšla už v roce 1977, ale rok 1980 je s tímto hitem spojen hned ze dvou důvodů. Jednak Eric Clapton v 80. roce zahrál živý koncert, do jehož setlistu zařadil tehdy 3 roky starou písničku Cocaine. A na albu vyšel tehdy záznam z toho koncertu, takže se deska prodávala. No a Cocaine se začal najednou hrát. Po 3 letech si lidi vzpomněli, že existuje tahle písnička. Tak si dáme v té verzi z roku 1980. Cocaine a Eric Clapton.

Kytarový mák Eric Clapton na Signál rádiu. On samozřejmě měl mraky kytar, ale v jednom rozhovoru prozradil, že tou úplně nejlepší kytarou, kterou má nebo měl ve své sbírce, byla kytara, kterou si sestavil sám ze tří různých kytar. Jo? Zakoupil tři různé kytary, rozebral je na díly a postavil z nich úplně novou kytaru. Tak ta byla prej nejlepší. V aukci se tato kytara vydražila za rekordních 960 000 dolarů, takže prostě bambilion, bambilion. Pokračujeme dál. 8. místo evropského singlového žebříčku před 46 lety. Irene Cara.

0: Posloucháme zpěvačku, která se jmenuje Irene Cara, vy ladíte Signál Radio a tato dáma se historicky zapsala na Oscarech v 80. roce. Tato píseň Fame vyhrála Oscara za nejlepší filmovou píseň právě roku 1980, ale Irene Cara v téže kategorii vlastně soutěžila sama se sebou, takže tam nebyl důvod, že by jako prohrála. Ona totiž zpívala i druhou nominovanou baladu Out Here On My Own a tak se stala vlastně vůbec prvním umělcem v historii Oscarů, který během jednoho večera naživo zaspíval dvě různé nominované skladby. Takhle dobrá byla a to si vemte, že jenom o 3 roky později napsala text ke svému dalšímu megahitu, taky byl filmový a to byla skladba What I'm Feeling z filmu Flashdance. Tak, přátelé, Irene Cara, šup, vyřízeno, můžeme si odfajfkovat, ale před námi je další zpěvačka. Tu vám teďka pustím mimo žebříček, protože byla by škoda si ji nezahrát, že máme trošku jako prostoru si zahrát i nějaký takzvaně vychytávky, jak se říká, koření našeho žebříčku, tak tehdy o prázdninách roku 1980 bodovala Kim Carnes, kterou vy budete znát. Díky tomuto hitu Bette Davis Eyes. Jenomže ten Kim Carnes naspívala až v 81. roce, ale už v tom 80. o rok dřív měla vlastně úspěšný hitparádový hit. Nedostal se do top 10, ale i tak samozřejmě se v hitparádách držel a pohyboval poměrně dlouhou dobu. Takže přátelé, pojďme si teďka zahrát. Pojďme si nabídnout, jak zpěvačka Kim Carnes zněla už v roce 1980. Úplný začátek její kariéry. Skladba More Love.
1: Signály světových hitparád 80. let na signál.

Na Signál rádiu zpěvačka s chraplavým hlasem, říká se, že to je takový ženský protějšek Roda Stewarta. To byla americká poproková a vlastně de facto i country zpěvačka Kim Carnes. A její hlas dokonce i skvěle poznáte v písni We Are The World, to je taková ta charitativní věc Michaela Jacksona a Leona Richieho na pomoc Africe. Taky ona byla vybrána mezi elitní skupinu amerických umělců pro tento projekt. No a takhle začínala její kariéra na začátku 80. let. Právě písní, kterou jste měli teďka možnost na Signál rádiu slyšet, skladba More Love. Já jsem vám ji dal jen tak jako mimo žebříček, abychom si připomněli, že právě tato známá zpěvačka umělkyně 80. let začínala v roce 1980. Tak, než si dáme třeba dejme tomu Abu nebo Davida Bowieho, protože i tito interpreté budou následovat, tak tu mám pro vás právě teď skupinu Genesis. Sedmá nejúspěšnější skladba evropského singlového žebříčku v srpnu roku 1980. Tady je skladba Misunderstanding.

Misunderstanding a písnička z repertoáru kapely Genesis. Phil Collins původně zamýšlel, že tuto skladbu použije pro své budoucí chystané debutové album, tím byla deska Face Value v roce 1981. Ale nakonec se rozhodl věnovat kapele Genesis právě pro desku Duke, která vyšla v 80. roce. Myslím si, že právě tato skladba definovala, co se kapely Genesis týče, celá jejich 80. léta. To je prostě ten milovaný zvuk kapely Genesis a Phila Collinse. Mimochodem, tohle vlastně byla písnička, kterou Phil Collins napsal, když se rozváděl. Bylo to vlastně v době, kdy krachovalo jeho manželství. A i ta další skladba bude vlastně taková porozchodová, protože nás čeká skladba Winner Takes It All od ABBY, šestá nejúspěšnější písnička v srpnu roku 1980 na evropském kontinentu. A vemte si, že je to vlastně úplně nejlepší píseň v celé historii skupiny ABBA a přitom je tak smutná, protože vlastně Björn tuto skladbu napsal krátce poté, co se rozpadlo jeho manželství se zpěvačkou kapely ABBA Anetou. A teď si vemte, že ten Björn napsal text o bolestivém rozvodu a následně přinutil svou čerstvou ex-manželku Anetu, aby píseň naspívala jako hlavní zpěvačka. Aneta později přiznala, že text jí hluboce zasáhl, při nahrávání měla slzy v očích, ale píseň milovala. Podle kritiků i samotného Björna je její interpretace vůbec nejlepším pěveckým výkonem její kariéry. Takže ABBA a Winner Takes It All, teď na Signál rádiu.

Rozvodová píseň skupiny ABBA, Winner Takes It All. A já jsem tady teďka si našel pár rozhovorů, které Björn z ABBY dal novinářům, kdy se právě ptali na to, jestli ta písnička je přesné vyjádření a popis jejich rozvodu. Tak on tvrdí, že to tak není, že reálně v jejich rozvodu prý nebylo žádného vítěze ani poraženého, tak aspoň, že tak. Posloucháte Signál Radio, hrajeme si písničky z evropského singlového žebříčku, jak tento žebříček vypadal na týden přesně před 46 lety. A než se vrhneme do top pětky, tak přátelé, skupina Pointer Sisters, pojďme si o ní říct pár vět. Známá kapela, která měla dva obří hity, Jump a taky I'm So Excited. Tady ty písničky bodovaly v parádách kolem 82. 83. roku, i když skupina Pointer Sisters na hudební scéně byla už od roku 1969. Ale pozor, přátelé, v hitparádách se také v roce 1980 držela píseň He's So Shy, se kterou Pointer Sisters vstoupili právě do 80. let. Takže píseň, na kterou se úplně zapomnělo, He's So Shy a Pointer Sisters právě teď na Signál Rádiu. Pojďme si tyhle tři sympatické holky připomenout v našem vysílání. Pěkný poslech.

0: Skupina Pointer Sisters vydala skladbu He's So Shy přesně uprostřed léta roku 1980 a pro sesterské trio Pointer Sisters tato skladba znamenala zásadní zlom v kariéře, protože redefinovala jejich styl ze swingového retra do moderního popíku a na podzim pak následně se tato píseň vyšplhala až ke třetímu místu americké singlové hitparády. Tak jsme si dali na ochutnávku právě písničku He's So Shy tady v signálech světových hitparád, které pokračují dál, protože stále tu máme ještě prvních pět míst evropského singlového žebříčku, tak jak vypadal na konci prázdnin roku 1980. Vydržte a jedeme dál.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: A tady už je další skladba, která v těchto dnech slaví 46 let. David Bowie a jeho Ashes to Ashes.

0: Toto je pátá nejúspěšnější písnička evropského singlového žebříčku v srpnu roku 1980. Skladba Ashes to Ashes, vlastně jedno z největších mistrovských děl Davida Bowieho. Vy posloucháte Signál Radio a existuje taková historka, jak se natáčel videoklip tady k té písničce. Mimochodem vlastně jeden z nejdražších hudebních klipů své doby. Ještě navíc to bylo v době, kdy nebylo MTV, takže to byla doba před MTV a už tehdy si David Bowie zakládal na tom mít drahé kvalitní videoklipy. No a natáčeli klip, natáčela se ikonická scéna na pláži. Scéna s buldozerem. Když tak se podívejte na ten videoklip, pochopíte. No a tam se procházel po té pláži starší muž se psem a režisér za ním přišel, požádal ho, říká, jsem milý pane, mohl byste odejít tady z úhlu kamery, ukázal na Davida Bowieho a říká, tady prostě pán, tady natáčí a tak dále, jestli byste mohl uhnout, my to potřebujeme natočit, ten klip a tak dále. Položil tomu pánovi ten režisér otázku, víte vůbec, co to je za člověka, ten, co tady natáčí ten videoklip? A ten pán se podíval na Davida Bowieho, který byl kompletně pod make-upem a měl na sobě kostým Pierrota a ten pán suše odpověděl, teď budu citovat. Jasně, že vím, kdo to je. Nějaký kreten v klaunském obleku. Pardon, ale musel jsem, to je jako přímá citace. To. David Bowie později přiznal, že pro jeho ego to byl velmi ozdravný a zásadní moment. Tak my jedeme dál. Signály světových hitparád pokračují. Teďka kapela Air Supply a Loud of Love je romantika.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

australské duo Air Supply a jedna z nejikoničtějších a nejhranějších milostných balad všech dob, A Lot of Love. Čtvrté místo evropského singlového žebříčku před 46 lety. Víte, co je zajímavé? Že pánové, co měli pod palcem skupinu Air Supply, ten Graham a Russell, jo, tak oni se nedali dohromady někde v garáži ani přes inzerát. Oni se seznámili už v roce 1975, pět let před vydáním nebo před úspěchem hitu A Lot of Love, a seznámili se jako herci a zpěváci v australském nastudování rockové opery Jesus Christ Superstar. Tam zjistili, že jejich hlasy k sobě dokonale ladí, a po večerech po divadelním představení začali skládat právě písně pro skupinu Air Supply. Signály světových hitparád pokračují dál. Za malý moment ještě třetí, druhé a první místo evropského singlového žebříčku, tak jak vypadal na konci prázdnin roku 1980. Ale já si myslím, že by vás mohlo zajímat, co nás čeká za týden, když si nás naladíte za rovných 7 dní. Ha! Přátelé, slyšíte to? Už vám to hraje? Za týden rozhodně nebude nuda při signálech světových hitparád, protože ty nás dovedou do britského singlového žebříčku z roku 1981, kde mimochodem

0: Vlastně je ten, co opustil skupinu Depeche Mode, Vince Clark. On říkal v nějakém rozhovoru, že neměl rád taneční hudbu, až někdy kolem svých 20. narozenin šel na diskotéku a tam slyšel nějaký taneční hit a jemu se to tak zalíbilo, že si řekl, že by něco podobného chtěl udělat s kapelou Depeche Mode. A tak vznikla skladba Just Can't Get Enough. Ohromný hit 1.80. roku, což je mimochodem rok, do kterého se podíváme příště se Signály světových hitparád. Tento hudební speciál vysíláme na Signál rádiu vždycky v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21. hodin a budu se na vás opět těšit. Každopádně dnes ještě nekončíme, protože já tady stále mám tři největší hity evropského žebříčku ze srpna roku 1980. Tak pojďme na ně.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: A tohle už je největší disco-funkový klenot historie, skladba Gimme the Night a George Benson. Přátelé, a pozor, za malý moment vám prozradím, co má společného tato píseň s Michaelem

George Benson a pecka Gimme the Night. Mimochodem, tady tu písničku dával dohromady celý tým kolem Quincyho Jonesa a právě ti samé lidé následně pracovali i pro Michaela Jacksona. Dokonce ten samý tým lidí udělal pak s Michaelem Jacksonem také nejprodávanější album všech dob, album Thriller. Tak oni si to asi celé nacvičili tady u George Bensona a vzhledem tomu, že jim to šlo, tak své služby nabídli i Michaelu Jacksonovi. Ne, to si teďka vymýšlím, protože pravdou je, že Michael Jackson s Quincy Jonesem pracoval už od 70. let. Jenom ten George Benson se tomu Quincymu tak jako připletl do cesty a slovo dal slovo a i pro něj udělal hit. Gimme the Night, asi největší disco hit právě roku 1980. To bylo třetí místo evropského singlového žebříčku před 46 lety a nás čeká teďka skladba, která bude znít, jako by zpívala skupina ABBA, ale ABBA to není. Z druhého místa naší dnešní hitparády Olivia Newton-John a Magic.

0: Skladba Magic od Olivie Newton-John je ukázkovým příkladem písně, která kompletně zastínila film, pro který byla stvořena. To je písnička z filmu Xanadu, který byl příšernej a tak dále, prostě nikoho nezajímal, ale skladba vynikající, písnička Magic. Dokonce jedním z největších fanoušků této skladby byl překvapivě John Lennon. Pouhé 3 měsíce před svou smrtí, září roku 1980, poskytl rozhovor, v němž jmenoval skladbu Magic jako jednu z mála současných popových novinek, které se mu opravdu upřímně líbí a rád si je pouští.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Signály světových hitparád dnes z roku 1980, už jsem to lehce nakousnul, John Lennon, tak on byl právě v tomto roce zastřelen 8. prosince v New Yorku. Co dalšího se dělo v 80. roce? Tak třeba v Japonsku byla představena nejpopulárnější arkádová videohra všech dob a to byl Pac-Man. Taky jsme si mohli poprvé zahrát ten hlavolam, který se masově začal vyvážet do celého světa, a to Rubikova kostka. A ještě pojďme dát ještě taky trošku nějakého sportu. Bojkot olympiády se konal. Letní olympijské hry v Moskvě bojkotovalo přes 60 států na protest proti sovětské invazi do Afghánistánu. Tak to je tak jako z lehounka rok 1980. Pojďme se ale zpátky věnovat hudbě, protože vás jistě zajímá, jaká byla ta úplně nejpopulárnější písnička na konci prázdnin v srpnu roku 1980. Takže moji milí drazí posluchači Signál Rádia, tím úplně největším hitem byla skladba Upside Down, o který se postarala Diana Ross. Já bych dokonce řekl asi nejúspěšnější hit její kariéry. Tak pojďme si písničku nabídnout. Já vám popřeju hezký večer, buďte i nadále se Signál Rádiem. Já jsem Martin Hovorka a budu se na vás těšit opět za týden. Ahoj!

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.